0: srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozdávat.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, za chviličku 7:00, první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Před topnou sezónou se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadují roční kontrolu sami výrobci jako podmínku pro uznání záruky. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Velcí dodavatelé energii servis nabízejí v rámci svých služeb. Poruchy zabezpečovacího zařízení hned dvakrát jen v tomto týdnu omezily provoz na hlavním železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem. Vlaky nabíraly téměř hodinové zpoždění. Mezi městy navíc byly plánované výluky kvůli rekonstrukci.

0: Milosrdně porazil Christiana Ekerlina. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Hurvínek slaví 100 let a slavit s ním můžete i vy. Unikátní výstava aktuálně probíhá v Chebu, kde si můžete vyzkoušet třeba práci loutkoherce a pobaví vás hlasy Hurvínka a Spejbla hned v několika světových jazycích. Výstava probíhá až do 11. října a podrobnosti jsou na webu muzeumcheb.cz.
2: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, takhle ráno ojediněle i mlhy, během dne bude oblačnost od západu ubývat až do vyjasnění. Odpolední teploty opět příjemné, stejně jako včera, mezi 19 až 23 stupni Celsia.
3: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
4: Krásné, dobré ráno, 3 minutky po 7 s vámi Lea, taky tady udejchaný Filip. Proč to vám řeknu za chviličku? Každopádně doufám, že se vám dneska stává krásně. Už jsem tady s vámi. Tolik SMSek mi od vás včera chodilo, kam jsem se poděla, že jsem tu s vámi nebyla. Kamarádi, já jsem si odjela zaspívat do Olomouce, měla jsem tam strašně dlouho plánovanou akci, ale už je zase svět v pořádku. Lea Děnděši s vámi v éteru Hit Rádia, takže spolu co? Vstáváme, uděláme si to ráno krásný, plné skvělé muziky, úžasných hitů, třeba jako teď. Co takhle na start? Regan Bowman. Tak letí za vámi, hezké ráno.
3: Hit Radio FM+.

0: krásné dobré ráno neděle 27. září. Vůbec nevím, kdy se to stalo, že už je konec září. Prostě vůbec nevím. Každopádně se to děje, takže za chvilku říjen, listopad, prosinec a máme tady nový rok. To znamená, že třeba takový průměrný dospělý člověk má šanci 1:562, že potká právě dnes, třeba v neděli 27. září, opravdovou lásku. Online seznamky zvyšují šanci o 17% a třeba takový drink o dalších 16%. Neříkám, že se máte opít do němoty, ale prostě trošku takové té, jak se říká, tekuté odvahy, prostě funguje jako katalyzátor. A mě by zajímalo, Filipe, nebo kamarádi, mě by zajímalo, při jakých nejméně pravděpodobných situacích jste potkali nějakou svou lásku nebo ženu, muže, se kterou tam proběhla nějaká chemie, až mi z toho přeskočil hlas, pardon. Tak, aspoň vidíte, že to jede živě. Tak Filipe, jak je to u tebe?
1: No, já se takhle hlavně vzpomínám, že jsem nečekaně potkal jednou bývalou přítelkyni, už je to rád dlouho, bude to třeba 10 let, a byl jsem na dovolený v Egyptě takhle a tu holčinu, byť byla ze stejného města, který má 90 tisíc obyvatel, teda z Ústí, tak jsem ji prostě jako neviděl třeba 5-6 let, jo, a to, že se tam hodně potkáš, a teď najednou na dovolený v Egyptě, že už jsem tam byl jako s jinou partnerkou a teď najednou jsme se jako potkali u večeře, tak to bylo jako takový jako zajímavý a bylo pak jako těžký vlastně nekontaktovat toho člověka nějak, víš, jako je to hustý, že jsme se potkali, protože pak by to způsobovalo problémy. Takže já jsem za, když někoho takového potkáte a je tam i ta chemie, tak to radši nechat být, pokud tady máte už oba někoho jiného, třeba i děti, než to zase jako rozdmíchat celý. Ale třeba budou mít posluchači jiný názor, že to je zkrátka osud a že by se jako zatím mělo jít. Já si nechci radši dělat v životě problémy. Takže v Egyptě jsem potkal někoho, koho ve městě jsem nepotkal 5-6 let.
0: A to je hezký. Ježíš Mariano, tak ta moje pohádka asi furt trvá, protože my jsme se s mužem seznámili tak, že kamarádka potřebovala prostě pomoc pro svého známého, že potřebuje někoho, kdo by mu v maďarštině něco přeložil, a vzpomněla si na mě, tak mu na mě dala číslo, my jsme si zavolali, já mu pomohla, rok se mu odolávala a dneska jsme asi 3 roky spolu.
1: No, no vidíš,
0: takový
1: to
0: jako zvláštní. Je to náročný, ale prostě taky to bylo takový zvláštní seznámení v okamžik, kdy člověk to vlastně nejméně čeká. Každopádně nás zajímají vaše příběhy. Napište nám je na 777 937 777. Při jakých nejméně pravděpodobných situacích jste potkali nějakou svou lásku, která třeba trvá do dneška, nebo je to nějaký příběh z minulosti. Těšíme se na to. A teď už Eva Farná. Hezké ráno. Yeah.

0: Without You, hezké dobré ráno, 3 minuty po 7:15 s vámi Lea, před námi Alex Warren, Alanis Morissette, spousty dalších skvělých hitů a taky ranní update. To jsou takové ty infošky, které prostě potřebujete vědět pro start vašeho týdne. Mezi tím nám stále furt píšete SMSky, kdy jsme po vás chtěli vědět, při jakých nejméně pravděpodobných situacích jste potkali nějakou svou lásku. Tak pište na 777-937-777 a pak se na to spolu podíváme. Hezké ráno.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nového dne. Paráda, ale mě to moc nepomohlo. Já jsem se ještě neprobrala, tak to zkusíme ranním updatem s Filipem právě teď. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Tak krásné ráno, co tě možná probere, tak je cena chleba tady v té první zprávce, protože...
0: Zprávce,
2: protože to je přímo zprávka, jo?
0: Dobře.
2: Rakouská pekárna Martin Auer otevřela v New Yorkské čtvrti Soho svou první pobočku v USA, to je taková luxusní čtvrť. Hlavním lákadlem se stal žitný kváskový chléb, který se prodává. Pozor, tady v Praze normálně 200 korun za chleba už, ale tenhle stojí 1300 korun v přepočtu a představ si, že to se tam na to stojí fronty a dokonce to jako nestíhají vyrábět, takže je to vyprodané každé ráno, třeba za půl hodiny už není chleba.
0: A v čem je jako unikátní?
2: No,
0: ze zlata?
2: No prostě je kváskový a prodává se ve čtvrti Soho 1300 korun.
0: Dobře, tak na pařížský taky ti prodají chleba třeba, já nevím, za 15
2: Louis Vuitton třeba. Skládání Rubikovy kostky má překvapivou novou vládkyni, jde o teprve šestiletou dívenku z čínského města Chengdu. V průběhu září hned dvakrát překonala ženský světový rekord v průměrném čase složení. Dokázala ho stlačit hluboko pod 4,5 sekundy. Rubikova kostka, tu já bych nikdy nesložil.
0: Je se to podařilo, když jsem byla malá, ale teď už je to takový těžší.
2: A kolik je to trvalo, tak týden, ale
0: strašně dlouho.
2: No tak tady šestiletá holčička za 4.
0: Čím víc stárneme, tím víc nám to nejde.
2: A když už jsme byli u čínských měst, tak tam zůstaneme. Tentokrát Leonko město Shoukuang v provincii Shantung. Také po celé
0: my tady,
2: Číně...
0: Počkej, my tady máme nějakou lekci čínštiny, nebo
2: to
0: co?
2: To je čínský speciál dneska ranního updateu.
0: Dobře, uši vysako, puti mi na kule, jasně, na cuchatá.
2: Hele, já to zkrátím, mají tam zkrátka takové hlavní město zeleniny a hlídá jim tam tu sklizeň speciální AI robot, který prostě jako dokáže upozornit, co je potřeba změnit pro to, aby ta úroda byla co nejlepší. Takže skutečně roboti se dostávají už i takhle do zemědělství s AI.
0: A ten AI robot se jmenuje Uši Misako.
2: To se v Japonsku zase
0: je. Hezké ráno, jdeme hrát radši další skvělou muziku. Ray Dalton.

0: I Will Love Again, Lara Fabian. Nevím, proč jsem řekla Fabian, ale Fabian, hezké dobré ráno, je ráno, tak nám to odpuste. Za 2:03 aktuální čas s vámi Lea, taky Filip. A pojďme si říct, k čemu se váže ten dnešní den. Krom toho, že kulaté narozeniny, konkrétně, já nechci říkat asi ten věk, protože u žen se to neříká, ale jo, ona vypadá stejně krásně a věk je jenom číslo. Moje kamarádka, úžasná zpěvačka, kolegyně Monča Absolonová má dneska 50. Vypadá nádherně krásně, jí to zpívá, takže Moničko, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, lásku, až tě uvidím, dám ti velkou pusu a pořádně tě obejmu. A aby toho nebylo málo, tak dneska jeden výmluv a to se vztahuje na tebe, Fildo, protože Filipek nám dneska do práce přijel trošku pozdě a já říkám, nebo skoro pozdě, vždycky jezdíš třeba 10 minut před vysíláním,
1: ano.
0: Teď to bylo 10 vteřin před.
1: No ale teď mi teda řekni, teď jsem se teda trošku urazil, že říkáš den výmluv, čem já jsem se vymlouval, já jsem celou dobu byl transparentní, že to možná nestihnu, protože jsem vyjel pozdě, žádný nezvonil budík, jel vlak, nic jsem se nevymlouval.
0: Ale kdyby si chtěl, tak můžeš vyjet vlastně dřív. Ale nevyjel jsi dřív, nechtělo se ti z té postýlky. Já vím, že ty říkáš vždycky pravdu, protože já tě znám,
1: přesně,
0: že jo. Jsi tady jako můj pokrevní bratr. Ale za mě je to prostě výmluva, protože kdyby člověk chtěl, tak vstane dřív, anebo kdyby člověk chtěl něco udělat, tak to udělá. A to mluvím k našim posluchačům, protože třeba i já u sebe pociťuju to, že když chci fakt něco udělat, tak to taky neudělám a vymlouvám se na to, že prostě proč to zrovna nemůžu teď v danou chvíli udělat. Tak prostě dneska máme den výmluv, tudíž to znamená, že dneska je všechno odpuštěno.
1: Jo.
0: To je dobrý, ne?
1: Dobrý, tak
0: odpuštím ti.
1: Dobrý, ale já už to opakovat už to nebudu, přijedu raději dříve. Přátelé, vyjeďte do té práce raději dřív, opravdu, ať nemusíte hledat ty výmluvy za prvý a za druhý, ať nemusíte spěchat na silnicích, je to nepříjemný, takže doufám, že vy máte pohodovou cestu a nespěcháte nikam.
0: A jaké nejčastější jsou ty vaše výmluvy? Napište nám to. Za chvilku se mrknem i na ty vztahy, na ty vaše lásky a i na ty výmluvy. Tak hezké ráno.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel Fakultní nemocnice Plzeň docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: On air.
8: Online.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné ráno, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich.

0: Zásobníky a nákup paliv by vyšel na miliardy. Řeší situaci výstavbou nových nádrží. Rozšiřování skladovacích kapacit tak v nejbližší době čeká například areál u Roudnice nad Labem. A pojďme také na sport. Čeští reprezentanti na úvod Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení 41-letý kapitán Luka Modrič. V 54. minutě srovnal Adam Karabec, ale v minutě 77. rozhodl střídající Marko Pašalič. Odpovědět ještě mohl střídající Matěj Radosta, ale jeho gólu předcházel Hloškův offside. Další zápas český nároďák čeká v úterý v Edenu proti hvězdné Anglii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Pokud se jen tak něčeho nebojíte, vydejte se prozkoumat tajemství historického podzemí v Plzni. Labyrint spletitých chodeb přímo pod centrem západočeské metropole si můžete prohlédnout dnes a zítra jen za svitu baterek. Kapacita na prohlídky je omezená a tak se vyplatí předchozí rezervace.
2: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Dnes můžeme očekávat polojasno až oblačno, po ránu ojedinělé mlhy, během dne oblačnosti bude ubývat až do vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty odpoledne velice příjemné až 23 stupňů Celsia.
3: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
4: Hezké dobré ráno, 8:04, my pokračujeme dál. Ranní hodinka za námi, 5 dalších před námi, tak to společně zvládneme. Vy, co jste v práci nebo musíte někde makat, nebojte, nejste v tom sami, jsme v tom společně. A vy, co odpočíváte, tak tichá závist. Ani nevíte, jak já se těším, že budu mít takový ten prostor sama pro sebe, že se zavrtám do peřin, nevylezu, nebudu nic dělat, budu papat bramburky, čokolády, Coca-Coli, pouštět si nějaký takový ty melancholický filmy s podzimní náladou a prostě jenom budu. Kdy se mi tohle splní, to nevím. Kdo to můžete provozovat, dělat a zažíváte to, tak velká gratulace a opět tady s Filipem tiše závidíme. Každopádně teď jsme v práci, jsme s vámi v éteru Hit Rádia, jdeme hrát samou skvělou muziku, tak mějte báječný den a hezkou neděli.
3: Hit Radio FM+.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, Daj, Daj. Hezké dobré ráno. Začala nám sezóna kaštanů a mně se normálně, já se musím smát, protože mně se včera stalo něco, co se asi normálně běžně neděje. Já už jsem to tady Filipovi vyprávěla, protože přátelé, kamarádi, já jsem včera byla u Olomouce na zámku Chudobín, kde kamarád pořádal takovou velkou zahradní slavnost a byla to krásná akce. A já jsem potom, když jsem vlastně odcházela, tak jsem s jeho kolegou šla k autu, on mi pomáhal s kufrem a tam byl takový obrovitánský strom, prostě kaštanovník, jo? Nebo kaštan, ne kaštanovník.
1: No kaštano.
0: Kaštan, ano. Prostě. Já si na to vzpomenu, ještě teď mě píchá v hlavě, protože jsem procházela pod tím stromem a najednou bum, prásk, dostala jsem do hlavy přímo tou kaštanovou koulí, tím obalem pichlavým. A ono to fakt jako bolelo, já jsem měla skoro slzy na krajíčku. Jenže jsem to brala i jako takové hezké znamení, že když jsem dostala kaštanem do hlavy, tak ten kaštan samozřejmě se mnou odjel do Prahy, mám ho tady v kabelce a nechám si ho pro štěstí.
1: No a já tady ještě jsem to dal do AI, jestli hrozí zranění po pádu kaštanu na hlavu, jsem dal a tam je, ano, při pádu kaštanu na hlavu hrozí zranění, ale ve většině případů se jedná o zranění lehká povrchová, u tebe to tady mělo jiný efekt.
0: Protože... No dostala jsem tady takhle přímo na hlavu, jako ze zhora.
1: Jsi zraněná na hlavu teď, ale jinak trošku.
0: Jenže ono to strašně jako píchlo, to prostě, že ono to má takové ty osny, ty trny.
1: Ano, to tady píšou taky, samozřejmě, že záleží na tom, jestli padá v osnaté zelené slupce. To byl tvůj případ.
0: Ještě jednou, že?
1: V osnaté zelené slupce. Ano. No, takže u tebe to nejsou lehká povrchová zranění, u tebe je to větší poranění hlavy, bych řekl.
0: Ne, jako asi to fakt bolelo, možná tam třeba byla i nějaká kapička krve, já nevím, já mám docela dost vlasů. Každopádně se mi tohle v životě nikdy nestalo, ale na druhou stranu mi to přišlo strašně úsměvný, protože jsem fakt se začala smát i ten kamarád a bylo to takový jako celý vtipný, takže kaštan odjel se mnou do Prahy, mám ho v kabelce, budu ho nosit pro štěstí. Já vím, jako, že kaštany se používají na kreativitu, že jo, hlavně u dětí, na zvířátka a tak, a teď je to období těch kaštanů, ale takovouhle příhodu prostě máš opravdu jednou za život.
1: Víš, co se stalo mně minule, co na mě spadlo? Ne. Ne na hlavu, ale na rameno ptačí trus. A to je, ten jsem si domů nevzal teda jako talisman, jo, ale přátelé, když náhodou někdy se vám to stane, tak k tomu prosím vás nečichejte, je to strašně kyselý takový.
0: Dejte vědět, fakt. Co divného se děje vám. Hezké ráno a my jdeme hrát.

0: David Kushner, Daylight, Hit Radio s vámi, krásné dobré ráno, 8 hodin 20 minut, to je aktuální čas s vámi Lea Filip, tak doufám, že se nám a vám s námi vstává krásně a budeme skládat básně. Hezké dobré ráno. Jdeme se podívat na SMSky, které jste nám psali na 777-937-777. Jaké divnosti se dějí vám, protože já jsem tady vyprávěla o tom, jak mě včera na hlavu spadl kaštan. Tak co se děje vám, našim posluchačům? Píše tady Kačka, dobré ráno Leonko, mně se též dějí různé divnoty, chichichacha, to jak z té pohádky o šíleně smutné princezně, ale v létě jsem seděla kousek od stromovky v Praze na zahrádce a seděla jsem pod stromem a ano, taky na mě přistál ptačí trus. Ne, od veverky dokonce, to jsem ještě nezažila, já už neumím ani číst. Krásný den Kačka, tak Filipka tady nám potrusoval pták.
1: Já mám zkušenost jenom s ptákem, takže veverčí trus to tady ještě nebylo.
0: Tak veverčí trus jsme opravdu ještě neměli, takže děkujeme za zprávu. Pak nám tady posílá posluchač bez podpisu, nebo posluchačka, fotku, ahoj Leonko, jedno foto pro lepší náladu a poslala mi kaštan v takovém tom pichlavém obalu, jak jsem včera dostala tu ráno do hlavy, přímo i s těma bodlinkama a v tom jsou tři kaštany.
1: No a to se může být spadle na hlavu takhle jako trojtej kaštan, co to mohlo způsobit. Jsi tady třeba dneska...
0: Bych si zahrála na popelku, ne?
1: Nemusela tam měla bys třeba ani tady vysílat dneska, kdyby tě spadly tři kaštany.
0: Ano, ona měla tři oříšky, tak já bych měla tři kaštany.
1: Tři kaštany pro Leonku.
0: Kdo může říct, že prostě dostal píchačku do hlavy? To je strašný. Takže ano, dějou se nám takovéhle věci. Děkujeme za zprávy. Přišlo jich tady samozřejmě spousta, nebo jak tady někdo šlápl do psího lejna a uklouzl a celý se tak jako rozplác, píše tady Jirka a spousty dalších skvělých zpráv. Děkujeme za vás, posíláme další muziku. J-Lo, Pitbull, což je pes, který nekouše, taky Lady Gaga, anebo Poetika za moment.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Západ Čech má svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio FM Plus. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. V Anglii se znovu konala slavná soutěž v kutálení sýra z kopce. Závodníci se vrhají dolů ze svahu za 8-librovým kolem sýra. Letos bylo navíc pořádné vedro, takže podmínky byly ještě náročnější. Vítězem se stal nakonec německý youtuber Tom Kopke. Soutěž patří k nejbizárnějším britským tradicím a každoročně přitahuje davy diváků z celého světa. Britští záchranáři řešili opravdu neobvyklý případ a našli totiž psa, který se sám ocitl v kajaku a mířil po vodě směrem k Norsku. Jak se zvíře do plavidla dostalo a proč se vydalo právě tímto směrem, nebylo úplně jasné. Naštěstí se ho podařilo bezpečně zachránit. Majitelé tak dostali zpátky svého psa, který už má za sebou pořádně dobrodružnou plavbu. No a jeden z kuriozních případů pojišťovny ukázal, jak moc psy reagují na televizní obrazovku. Pes totiž uviděl v televizi jiného psa, okamžitě se za ním rozběhl. Výsledkem byl náraz do obrazovky a její pád ze stojanu. Majitelé tak místo sledování televize řešili poškozený přístroj.

0: Day in Your Life. Anastasia právě teď z Eteru Hit Rádia za 2 minutky 8:45. A důležitá infoška pro vás. Vzhledem k tomu, že jsem tu včera nebyla, dneska už je vše.
1: Dneska je vše v pořádku.
0: To jsem neřekla. Chtěla jsem říct všechno v pořádku, že už jsem tady s váma, Filip, taky. To znamená, že včera nebyla naše narozeninová ruleta, tak dneska si ji dáme dvakrát a já prozradím, že tam je nezapomenutelný zážitek pro 2 osoby a vlastně ten druhý zážitek je taky pro 2 osoby. Takže dneska uděláme třeba 4 lidem radost, velkou.
1: A co tam bude? Je to překvapení nebo to můžeme říct?
0: Tak já to rychle řeknu, jo?
1: Pojď to říct, dělej rychle.
0: Wellness pobytla sladovně a rozmanité pochoutky sushi. Tak 800 937 937, jakmile uslyšíte výzvu, tak po 9. hodině volejte. A jakože jsem nic neřekla, jo?

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, minuta po deváté a další zprávy, vítejte u nich. Prsten vydávaný za stříbrný byl téměř celý z toxického kadmia. Dámská bunda překročila limit věčných chemikálií a více než 3000krát. Podobné zboží se k Evropanům dostává v miliardách malých balíčků, hlavně z Číny. Evropská unie proto mění pravidla. Internetová tržiště a zahraniční prodejci budou muset nově odpovídat za celní povinnost i za to, že dovážené zboží splňuje unijní pravidla. 2355 metrů vysoké stožáky.

0: Tři světa otočili šlágr sobotního programu Ligy národů ve Wembley a v české skupině A3 zvítězili nad Anglií 3-2. La Rocha v repríze finále předloňského Eura natáhla rekordní soutěžní neporazitelnost už na 39 zápasů. Lucembursko potom vstoupilo do nového ročníku historickým vítězstvím 2-1 v Bulharsku. Slováci v domácím prostředí přehráli Moldavsko 2-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Na Karlovarsku jsou nové trasy pro běžce a turisty. Je jich celkem 7 a jsou kolem Bečova nad Teplou, kde tak rozšiřují možnosti sportování. Takzvané lesokruhy provedou všemi zajímavostmi regionu. Mapu více než 80 kilometrů značených tratí si mohou zájemci snadno nahrát do hodinek nebo telefonu.
2: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, maximální odpolední teploty příjemné, tak jako včera, až 23 stupňů Celsia.
3: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
4: Hezké dobré, teď už nedělní dopoledne, 4 minutky po 9. Pokračujeme dál, před námi Imagine Dragons nebo taky Lost Frequencies a hlavně bude se roztáčet kolo narozeninové rulety. A hádejte, co budeme dělat zítra touhle dobou. O tom za chviličku.
3: Hit Radio.

0: Hezké dobré dopoledne, 9 hodin 9 minut. Já jsem se vás ptala, abyste hádali, co pak budeme dělat zítra touhle dobou. Filipe, napadá tě něco? My dva budeme v práci, to vím.
1: Zítra, no teď jsem právě se nad tím jako zamyslel, my dva budeme v práci tady.
0: Ale naši posluchači, většina z nich budou spinkat.
1: No já doufám, že ne, že už na sedmičku si naladí budík, aby s náma tady byli do 12, respektive do 13 hodin a byli s Hitrádiem. Tak si nás vemte někam na výlet sebou klidně.
0: Že jo, my jako moderátoři prostě spinkat nebudeme, my v pracovní svátky pracujeme, nebo ve státní svátky pracujeme, jsem to řekla samozřejmě úplně blbě. Každopádně my prostě makáme furt, že jo, ale normální lidi odpočívají. Svatý Václav, respektive jeho brácha Boleslav, bude spinkat nám, nadělil volné pondělí.
1: No? Tak snad tam bude bole hlav.
0: Tomu já říkám patron. Na Den české státnosti se hodí připomenout si, že jsme národ krásný a prastarý třeba. Ne? Naše dějiny začaly dlouho před rokem 1000 a pořád tu jsme, takže hrdost je prostě na místě. Chápeš?
1: Já teď jsem se právě zamyslel nad tím, co bych k tomu řekl. Já už spíš možná přemýšlím nad úterým, vidíš, kdy my budeme mít volno. Takže si užijte, přátelé, dnešek a zítřek. Lidé vlastně mají dnes takovou sobotu, že jo? Protože zítra ano. Volničko ještě. Tak si to užijte. Ale a to sluníčko venku, to je krásné.
0: Babí léto v plném proudu. A dokážeš si představit, že třeba bude středa a my budeme říkat, hele, už je čtvrtek, nebo už je pátek, jak budeme mít ty dny zase pomotaný.
1: Je to tak. Dělají nám v tom bordel, každopádně, přátelé, ještě když jsme u toho svátku zítra. Myslete na to, že velké obchody na 200 metrů budou mít zavřeno, tak abyste se nevěděli, dali náhodou do obchoďáku.
0: Nakupte si dneska.
1: Nakupte si dneska, jejte zítra na výlet.
0: Masíčko, udělejte si prostě pohodičku. Dneska si nakupte a zítra pokud možno odpočívejte. A my vám k tomu budeme hrát. Jako teď, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Tak jdeme na to, volume doprava a hezké dopoledne.

0: Kvůli Hit Radio s vámi 2 minutky po 9:15 a teď je teda ten správný čas, abyste vytáčeli 800 937 937, protože budeme dělat radost někomu z vás. Kolo narozeninové rolety s Leou je zpátky, včera nebylo, dneska bude dvakrát, tak komu pak dáme nějaký nezapomenutelný zážitek? Prozradím, že tentokrát máme něco pro 2 osoby, kde si to užijete, romantika, jídlo, skvělý prostředí, příjemné s užitečným čerstvý vzduch, nějaká ta procházka a hlavně vy dva spolu, anebo s kámošem a taky kámoškou. A do toho samozřejmě někdo z vašeho okolí musí mít narozeniny, měl nebo bude mít, no tak volejte právě teď.
1: To nejlepší z finále Plzeň.
2: Třetí den festivalu, tedy 27. září, diváky finále potěší novinka z dílny Tomáše Mělníka, který je vyhlášený absurdními komediemi. V 17:30 odpoledne začíná v kinosále Měšťanské besedy film Vyvolený a před promítáním dorazí i delegace. V neděli odpoledne se můžeme těšit také na bohatý doprovodný program. V 15 hodin začíná debata k detektivní hře Zrádci a především živé vysílání Hit Rádia FM+. Já tak pro vás přímo v besedě mezi 3. a 6. vyspovídám několik zajímavých hvězdných hostů. Už se na to těším. Před večerem pak ještě vyražte do velkého sálu na dokument Bára Basiková, který začíná v 17:30 a doplní ho i delegace v čele s oblíbenou zpěvačkou.
1: Mediálním partnerem festivalu finále je Hit Radio FM+.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
6: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Luxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
7: Nástupní bonus 40 000. Navštiv luxes.jobs.cz. Luxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Luxes. 2X a 2S.

na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitrádia FM Plus 720 870 237. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta, šedé roztáčet pro někoho z vás. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo. Aha, tak asi nikoho, tak nová příležitost pro vás, 800 937 937, volejte právě teď, asi nám posluchačka nebo posluchač vypadl. Každopádně linka je aktuálně volná a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Tady Milan, zdravím tě.
0: Milane, dobrý den, odkud voláme?
1: Voláme z Brna.
0: Z Brna, tam je krásně, že?
1: Ano, to je...
0: Milánku, kdo pak má ve vašem okolí narozeniny?
1: Sestra bude mít 1.50.
0: Dobře, 1. října.
1: Jo.
0: Tak jdeme rovnou na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 1. října, kdy vaše sestra, jak se jmenuje?
1: Alice.
0: Hadice?
1: Alice.
0: Jo, Alice, tak zdravíme Aličku. Zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu. Kolega se tady na mě směje z jejich narozenin. A na vás bude jednu z těch ukázek vybrat. Ano? Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Ano.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Whitney Houston, I Will Always Love You. Chceme nebo ne?
1: Ano, to je ono.
0: No tak jo, tak bereme teda takhle na první dobrou. Milo, bereme?
1: Ano, bereme, bereme.
0: Dobře, tak já vás teď poprosím, že ten čas máte teď pro sebe, kdy můžete Aličce sdělit cokoliv máte na srdci. Pojďte na to.
1: Sestři, já tě mám hrozně rád. Doufám, že nám ty vztahy vydrží. Hodně zdraví a hodně štěstí.
0: To je krásný. Vy tam máte nějakou nápovědu, že jo?
1: Ne.
0: Ne?
1: No manželka tady
0: sedí, ale... A jak se jmenuje manželka? Zdravíme i manželku.
1: Marie.
0: Marie, tak zdravíme Marušku. Tak já doufám, že Alička to třeba slyšela, nebo jí to řeknete a my tady máme i nezapomenutelný zážitek, což je pro 2 osoby a záleží, jestli pojedete vy s manželkou, nebo jestli to dáte sestře, tak je to harmonie v okamžiku a je to wellness pobyt na Sladovně.
1: Jo, jo, jo, to je výborný.
0: Pohodový pobyt pro 2 v jedinečné atmosféře historického pivovaru. Užijete si to, je to v Černé Hoře, tak si uděláte takový hezký výlet, ať už vy nebo někdo z vašeho okolí. Tak nám hlavně vydržte na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher díky firmě na zážitky partnerovi nebo partner narozeninové rulety, ať víme, kam to taky poslat.
1: Ano, pojď tam.
0: Tak já vám posílám Whitney Houston a nezavěsit.

Posloucháte Hit Radio, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta za námi, ale druhá ještě před námi. Takže pro někoho z vás určitě to bude skvělá šance, dobře pozorně poslouchejte. Pakliže uslyšíte mou výzvu, abyste volali, tak zase to zlaté číslo 800 937 937.

0: srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Nejdůležitější zprávy ze západu Čech? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je přesně 10 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevřou zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas či okruh. Volné vstupy navazují na jarní pilotní projekt Ministerstva kultury, kdy se o nedělích bezplatně zpřístupňovala vybraná státní muzea a galerie. Projekt pokračuje i na podzim, každou první neděli v měsíci. Bezplatné návštěvy státních hradů a zámků plánuje ministerstvo také na příští rok. Česká veřejnost si podle Menzy začíná více uvědomovat význam podpory nadaných dětí. Přístup škol a učitelů se sice zlepšuje, podle organizace ale stále velmi pomalu. Většině českých škol se podle Menzy nedaří nadané děti včas rozpoznat ani dostatečně rozvíjet. Ve školním roce 2024-25 tvořili oficiálně evidovaní nadaní žáci jen 0,3% všech žáků základních škol. Menza proto upozorňuje na potřebu lepšího vzdělávání učitelů a včasného rozpoznávání talentovaných dětí. A pojďme také na sport. České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou o zisk poháru Billie Jean Kingové. V Šenčenu a

0: až do 11. října a podrobnosti jsou na webu muzeumcheb.cz.
1: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
2: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, během dne oblačnosti bude ubývat na jasno nebo skoro jasno. Odpolední maximální teploty se zastaví až na 23 stupních Celsia.
3: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
4: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál. Narozeninová ruleta s číslem 2 se bude roztáčet za několik málo okamžiků, tak dobře pozorně poslouchejte. Do té doby Miraj anebo Spice Girls, Wanna Be právě teď.
3: Hit Radio FM+. Yeah!

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Hezké dobré dopoledne, 9 minutek po desáté. Co takhle mít práci snů? Tu my s Filipem máme, protože my tuhle práci máme opravdu rádi. Rádio je láska, hudba je láska. Každopádně ale, co mít práci tlustých snů?
1: Co to znamená tlustých snů?
0: No představ si, že sedíš doma v klídečku na gauči, pochutnáváš si na pice. A jen za to, že si na ní pochutnáváš, tak dostaneš 22 tisíc korun denně.
1: Denně? A denně. Kolik bych jich musel spapat?
0: To já nevím, to tady nepíšou.
1: No i 3-4 bych si dal klidně.
0: Každopádně,
1: za 22 tisíc.
0: Já si myslím právě, že spousta lidí by takovou práci brala všema svými umaštěnými prsty od picového těsta. Tak co a jak pro to udělat? Stačí se přihlásit do teď vyhlášeného výběrového řízení na pozici ochutnavače pici jedné skotské společnosti. A tvým úkolem vlastně bude dávat firmě zpětnou vazbu a navrhovat nové recepty. A co musíš udělat? Jíst pizzu.
1: Tak to je ale nádherný.
0: Ale taky to, co sníš, tak musíš vydat. Tak třeba při tom chodí do fitka, tak vlastně nepřibereš ani kilo, ani gram.
1: Mně by to možná stačilo, jsi říkala 22 tisíc denně, třeba ale jenom 10 dní v měsíci, nemusel bych jíst každý den, že jo? Ale tak předpokládám, že víkendy jsou možná volný, že jo? To bychom se museli dočíst, tak to je pěkná práce.
0: Krásná to mě nenapadlo práce, já miluju pizzu. Jakou máš rád pizzu?
1: Já mám rád nejradši asi sýrovou a poslední dobou teda jsem si oblíbil salámovou, kterou jsem dřív moc nemusel, že to lehce pikantní je dobrý. Co ty, doufám, že ne Havaj.
0: Ne, Ježíš Maria, vůbec. Já miluju jenom zásadně salámovou a co nejvíc pikantní to jde.
1: No a nebo v jednoduchosti je krása, možná je taková ta margarita. Margarita je ne ta nejklasičtější pizza bez salámu, jenom rajčetový základ sír. Teď nevím, jestli to je margarita, to je margarita, je ten drink zase. Tak tu mám taky rád. I margaritu, i margaritu.
0: A už je to margarita, margarita, nevím, co ještě všechno, prostě pizzu milujem, že jo, o tom žádná. A co taky máme rádi, je skvělá muzika. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray, anebo taky Sia a její Never Give Up. To nás čeká za moment, tak hezké dopoledne.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Mami, já potřebuju novou bundu.
7: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
6: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
7: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
6: Tak to beru!
7: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety, protože někoho z vás opět máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Alča.
0: Alča, Alenko, odkud voláš?
1: Kousek od Brna, z Černé hory.
0: Kousek od Brna z Černé hory. A jaké jsou plány na víkend a prodloužené volno?
1: No, tak vyrazíme, mám dvě dcery, tak vyrazíme na nějaký krátký výlet asi.
0: No tak to je super.
1: Do Boskovic. V Boskovicích jsou husí slavnosti, tak vyrazíme.
0: Babí léto v plném proudu. Každopádně nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Tak se to tak sešlo, že v pondělí 21. měla první dcera.
0: Ano.
1: 9. A druhá dcera bude mít v pátek 2. října 12.
0: Tak si vyber.
1: Tak pro Julinku, pro tu menší, 21.9.
0: 21.9. jdeme na pravidla. Zahrajeme tři hudební ukázky s tímto datumem, na tobě bude koho, nebo takhle, jakého interpreta si vybereš a podle tebe potom ten song zahrajeme. Pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet a všechno to jsou hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád v den narozenin tvojí mladší dcery Julinky. Jdeme na to?
1: Ano, ano, ano, můžeme.
0: Tak roztáčím kolo právě teď. Michael Jackson, Will You Be There?
1: Tak necháme určitě. Má právě ráda Michael Jacksona dcera, takže necháme.
0: Tak ježíš, tak jsme se takhle trefili na první dobrou takhle rychle. Dobře.
1: Ano, ano.
0: Tak teď je to na tobě, aby si mohla sdělit oběma dcerám samozřejmě, cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Takže přeju oběma, aby byly hlavně zdravé, šťastné a spokojené v celém životě. A že je miluju.
0: To je krásný, to je krásný. Jaká bude oslava?
1: Oslavu plánujeme až příští týden takhle s rodinou, tak pohodička, upečeme nějaký společně, nějaký dva malý dortíky a předáme dárečky a bude to super.
0: Dobře, tak i ty dneska od firmy Na zážitky, což je partner naší narozeninové rulety, dostáváš něco pro dvě osoby, tak to bude asi těžký rozdělit. Každopádně no. Budete si holky muset udělat výlet do Prahy.
1: Ano.
0: Protože dvě osoby vyrazí na gastronomický zážitek do restaurace Miyabi a ochutnáte si japonské sushi.
1: Páni, tak to bude něco pro
0: různá degustace, všechny možné druhy, cokoliv tě napadne, užijete si to takhle ve dvou. Ať už třeba ty s partnerem, anebo holky pošleš, nebo to bude na tobě samozřejmě. Tak gratulace veliká a samozřejmě Michaela Jacksona Will You Be There posíláme za tebou a taky nám vydrž na telefonu.
1: Ano, ano, vydrž.
0: Měj se krásně.
1: Děkuju, taky.
0: Neděli, ahoj.
1: Ahoj.

0: Vysílej s námi. WhatsApp Hitrádia FM Plus 720 870 237. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Ano, auha, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
3: On air.
6: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dovolená letecky může být v příštích měsících dražší. Aerolinky po celém světě kvůli vysokým cenám paliva omezují některé méně výdělečné lety a zdražují letenky. Změny se týkají i českých cestujících. Smartwings upravují zimní letový řád a některá spojení z Prahy odloží až na jaro. Méně letu už plánují také velcí nízkonákladoví dopravci Ryanair a Wizz Air. Letenky z Prahy letos průměru zdražily zhruba o 10%. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníkům vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidáním do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Na svém webu to včera uvedla Odborová unie bezpečnostních složek, u kterých chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra. A pojďme také na fotbal. Milan Baroš se definitivně rozloučil s fotbalovou kariérou. Na vyprodaném stadionu v Ostravě mu v exibičním zápase tleskalo více než 14 000 fanoušků. Na hřišti se vedle něj objevili například Petr Čech, Tomáš Rosický nebo Vladimír Šmicer, Jan Koller, Marek Jankulovský. Utkání skončilo vítězstvím reprezentačního výběru 11-9 a sám Baroš se blízkl 4 góly. 2 minuty před koncem pak přišlo symbolické rozloučení, čestné kolečko a špalír spoluhráčů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Pokud se jen tak něčeho nebojíte, vydejte se prozkoumat tajemství historického podzemí v Plzni. Labyrint spletitých chodeb přímo pod centrem západočeské metropole si můžete prohlédnout dnes a zítra jen za svitu baterek. Kapacita na prohlídky je omezená a tak se vyplatí předchozí rezervace.
9: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, během dne bude oblačnosti ubývat na jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se zase

0: to my hand. I heard from the heaven. Lady Gaga.
1: 11 hodin, 11 minut, 11 vteřin. Filipe, vidíš to? 11, 11, 11. Co to asi znamená? Něco no. Hezkého si přejte, kamarádi. Každopádně přát si samozřejmě můžete skvělou muziku, protože hrajeme až do pravého poledne do 12 hodin jenom hity podle vás. SMSek chodí spousty, jdeme na to. Píše nám tady Péťa. Ahoj, Leontýnko. Ježiš, tak mi dlouho nikdo neřekl, to je jak z Adží Duchové. Děkuju krásně. Ahoj, Leontýnko, prosím, zahraj nám Lionela Richieho All Night Long. Je to jedna z mých nejoblíbenějších písní. Potřebuju doma uklidit vlastně celý barák, taky garáž, zahradu a ještě k tomu udělat něco dobrého k jídlu. Když nám k tomu zahraješ náš oblíbený song, tady s mým manželem Jirkou, až mi z toho přeskočilo, tak nám uděláš velkou radost. A co dneska vaříme, to ještě nevíme. Díky moc a samozřejmě velké pozdraví všem posluchačům a tobě do rádia, seš super. Díky za zprávu a samozřejmě zahraju to s radostí, protože Lionel je i můj oblíbený interpret. Dokonce jsem na něm byla minulý rok a byl naprosto skvělý, když tady hrál a zpíval v pražské O2 aréně. Tak si ho dáme právě teď. A co bude dál, je na vás. 777 937 777. Pište si.

0: David Guetta, tedy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. My pokračujeme dál, jdeme hrát hity na přání jenom podle vás. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám Tupeka, Changes, uděláš nám velkou radost, vaříme dneska boloňské špagety pro naše malé děti a možná upeču i nějaký ten koláč. Dějte se krásně, moc rádi tě posloucháme. Petra. No tak jo, Péťo, samozřejmě ráda zahraju, co bude dál je na vás. Pište si taky Taylor Swift pro Haničku a potom si dáme asi někoho z vás živě na telefonu.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.
15: Vynech lepek.
16: Otužuj se.
17: Ber hořčík.
18: Zkus půst.
16: Víc bílkovin.
17: Méně cukru.
15: A adaptogeny.
19: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
20: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
21: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
22: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
23: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: 9, Next Summer, hity na přání k vaření, před námi Bloodhound Gang, Sofian Mešmeš, Léto s tebou, kdo jste to ještě neslyšeli, tak si to dejte a taky budou Sunrise Avenue a nebo si dáme píseň z filmu Divoké kočky. I takový tip, na co se dneska můžete mrknout, tak hezkou neděli.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Haló, lidičky, jestli pato víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market. Profi oděvy Mrákov a stavebniny Kdyně. Tak přijďte jí tu.

0: Západ Čech má svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
2: www.pubec.cz.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: U kterých vás vítá Filip Lejček. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevřou zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas či okruh. Volné vstupy navazují na jarní pilotní projekt Ministerstva kultury, kdy se o nedělích bezplatně zpřístupňovala vybraná státní muzea a galerie. Projekt pokračuje i na podzim každou první neděli v měsíci. Současná výše vstupného do Benátek je při boji s masovým cestovním ruchem nedostačující a měla by vzrůst. Tvrdí to tamní radní pro rozpočet a zdanění Michel Zuin. Z aktuálních 5 až 10 eur, tedy zhruba 120 až 240 korun, by se měl poplatek navýšit až na 30 eur, tedy zhruba 750 korun. Zároveň by se měly rozšířit dny, ve kterých se vstupné vybírá. A pojďme také na sport. Český útočník Tomáš Hertl se v přípravě na NHL gólově prosadil ve druhém utkání za sebou, ale hokejisté Vegas prohráli doma ze San Jose 2-4. Čistým kontem se v sobotním nočním zápase utahu s Kolorádem blízkal brankář Karel Vejmelka. Mamut v Salt Lake City zvítězili brankami v první třetině 2-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na Karlovarsku jsou nové trasy pro běžce a turisty. Je jich celkem 7 a jsou kolem Bečova nad Teplou, kde tak rozšiřují možnosti sportování. Takzvané lesokruhy provedou všemi zajímavostmi regionu. Mapu více než 80 kilometrů značených tratí si mohou zájemci snadno nahrát do hodinek nebo telefonu.
9: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
7: Neděle přinese opět parádní počasí, na většině území by mělo být jasno až polojasno a maximální odpolední teploty budou vybízet k krásným procházkám, bude totiž až 23 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
11: Krásné dobré, teď už odpoledne, 2 minutky popolední, nechte si chutnat, pokud právě baštíte něco dobrého. Já vám k tomu budu hrát ještě poslední společná hodinka na Hit Radio, tak Linkin Park nebo Shakira a její Zoo právě teď.
10: Hit Radio

Linkin Park. Hezké odpoledne. 9 minutek po 12. Nechte si chutnat, přeju dobrou chuť, pokud právě obědváte. Jak pak jsou otevřené obchody zítra na státní svátek 28.

září. No, tak se jdeme na to podívat, protože se nám blíží první z podzimních státních svátků, Den české státnosti a také svátek svatého Václava 28. září, což je zítra. Tak většina z vás si přispinká, já svátek oslavím prací, takže budu tady s vámi v éteru Hit Rádia. Tak letos připadá na pondělí, na zítřek a podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musí mít velké obchody, pozor, zavřeno. Takže to znamená, že na rozdíl od loňského roku si tedy většina z vás prodloužila víkend a na tento den připadá právě svátek svatého Václava a obchody nad 200 metrů budou mít všechny komplet zavřeno. Některé ale mohou sami od sebe svou otvírací dobu zkrátit nebo nechat zavřeno celý den, tak si prosím vás všechno potřebné nakupte dneska a zítra, pokud možno, si užívejte volníčka. Já vám posílám další odpolední muziku, před námi Imagine Dragons a teď už Mel C, First Day of My Life, jsme Hit Radio. Hezké odpoledne.

0: Imagine Dragons, Enemy. Hit Radio stále s vámi, minutku po čtvrt na jednu. Před námi One Republic, Imani, anebo taky Sebastian s Barcelonou. Tohle všechno za moment, tak doufám, že se máte krásně, máte plná bříška, tak ještě kávu a nějaký dezert, ne?
1: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Páry. Hit Rádio FM+. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vysoká postava se údajně chlapům vyplácí. Říkají to opět jakýsi
1: vědci.
0: Že prý my ženy pudově chceme především vysoké muže. Nevím, co je na tom pravdy. Každopádně, když máme vedle sebe vysokého chlapa, tak se cítíme asi víc bezpečí. Takže ano, když máme vedle sebe prostě vyšší muže nebo takové ty urostlé chlapy, tak třeba já osobně se cítím daleko lépe. Každopádně nasvědčují tomu také analýzy seznamek. A pak, že na velikosti nezáleží. Holky dávají dlouhánům přednost pro dlouhodobý vztah, dokonce i takové ty krátkodobé úlety, jak jsem zmiňovala, tvrdí to jakýsi vědci. Takže já nevím, no, pánové prťavci, můžete s tím nesouhlasit, můžete s tím bojovat vysokými podpatky, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete udělat. A abych celá změnila téma, tak já mám prosím vás ve svém okolí kamaráda, který je nezadaný, má 195 cm. Mrkněte se na můj Instagram Lea Giongiosi, tam to za chviličku šoupnu a třeba mu holky můžete napsat. A on mě asi zabije. Hezké odpoledne.

Nedělní odpoledne na Hit Radio v plném proudu. Já se bohužel s vámi budu muset pro dnešní den rozloučit. Bylo mi s vámi krásně, děkuji za vaši aktivitu, spousty SMSek, dobré nálady, pozitivní energie. V tomhle duchu budeme pokračovat i dál, protože po 13. hodině s vámi skvělá kolegyně Káťa Pechová, takže se máte na co těšit. A pokud možno, zůstaňte samozřejmě s námi, budeme rádi. A hlavně, užívejte si ten den tak, jak je vám libo. Mějte se krásně, ahoj!

0: éteru na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitrádia FM Plus 720 870 237. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM Plus, nádhernou neděli na celý západ Čech, jdeme na zprávy, no a sledujeme taky dopravu. Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace aktuálně čekejte na Pražském okruhu. Pokud jedete třeba směr Morava na nějaký vydobraní, tak na Pražském okruhu z nájezdu z D5 to stojí. A to kvůli nehodě, aktuálně zdržení okolo 20 minut. Vaše další komplikace na cestách, tak ty nám hlašte. 720 870 237.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Penzion Daniela Boží dar. Skvělý wellness i dětské animační programy. Poctivá domácí jídla, navíc se specializací na celiakii. Penzion Daniela EU.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevřely zdarma. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas nebo okruh. Česko čekají komunální a senátní volby. Už 9. a 10. října budou lidé rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a v 27 obvodech také o senátorech. Největší výběr kandidátů budou mít voliči v komunálních volbách, pokračuje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
9: Více než 190 tisíc kandidátů a kandidátek, což je zhruba o 5 tisíc méně než při posledních komunálních volbách v roce 2022. Historicky vůbec nejvyšší zájem o aktivní účast ve volbách byl v roce 2014, kdy o zastupitelské mandáty usilovalo téměř 233,5 tisíce kandidátů.
8: Pro senátní volby se zaregistrovalo celkem 154 kandidátů, 120 mužů a 34 žen. Papež Lev XIV. Zahájil v sobotu večer v Lurdách další etapu své cesty po Francii a pomodlil se za to, aby Francie měla moudré a velkorysé vůdce, ochotné sloužit společnému dobru. V tomto poutním místě by se měl také vyjádřit k citlivé otázce sexuálního zneužívání v církvi. No a české tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové vedou nad ukrajinskými soupeřkami 1-0 na zápasy. První bod zajistila Karolína Muchová, která porazila hladce ve dvou setech Angelínu Kalininovou. O druhý bod zabojuje Linda Nosková, která vyzve Elinu Svitolinovou.
10: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: A jdeme mrknout taky na počasí. Dneska na západě Čech maxima okolo 21 stupňů Celsia, v noci pak teploty klesnou k 10, po ránu k 8 stupňům. Zítra o stupínek víc, 22 a opět sluníčko.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Parádní neděli s váma Kuba Rada, Hit Radio FM Plus. No i odpoledne po 13. pro vás máme boží hity. Tady je Divoký byl a

Robbie Williams. Nádhernou neděli, tady je Hit Radio FM+. I když možná, že máte stejně jako já dneska sobotu. Prostě zítra jako taky volno, že jo. Boží, krásný prodloužený víkend. V Plzni pokračuje festival Finále, což je de facto filmový festival. Jestli jste tam nebyli, doporučuji třeba dneska tam vyrazit. Jednak odpoledne po 15. hodině odtamtud budeme opět vysílat živě. Ale zároveň v 15 hodin v Kopeckých Osadech můžete potkat Markuse Kruga. Markus Krug, tak to je česko-rakouský režisér, jestli vám to vůbec nic neříká. Tak je to režisér Zrádců. Od 15 hodin v Kopeckých Osadech bude právě s Markusem Krugem jednak beseda, ale zároveň tam můžete potkat i samotný Zrádce a bude i autogramiáda. Jestli budou i věrní, tak to nikde nepíšou. Kate Ryan, užívejte odpoledne s náma dál. Hezký odpoledne.

0: A naprosto boží single Kreatera dobíjí brutálně energii. Nádherné odpoledne, hezkou neděli, koukám tady na to, jak to bude s tím počasím teda dál, protože to, co panuje venku, je jako absolutně boží. Včera jsem trávil celý den venku. Hele, to bylo tak příjemný. Pejkač pekáčky. Boží. No, jestli to máte podobně, buďte v klidu. Celý týden má být krásně, teploty nad 5, ne, nad 20, ale takhle mají atakovat až 25 stupňů Celsia, to jsem chtěl říct. Eva Farda, Mirai, to si dáme za chviličku, bude taky David Guetta.
1: To nejlepší z finále Plzeň.

0: Bílý ďábel se v kinosále Měšťanské besedy potká několik žen ze světa filmu a proberou jejich postavení v oboru. Návštěvníky finále v pondělí potěší i melancholická komedie Čika Čeka o coming outu, drag queens a rodinných vztazích. Hlavní role obsadili Jan Cina, Pavla Tomicová nebo Jitka Schneiderová. Ti budou i součástí delegace k filmu v pondělí v 8:30 večer ve velkém sále Měšťanské besedy. Po cestě tam zamiřte i do foaje, kde je po celou dobu festivalu výstava vybraných plakátů filmů, které byly uvedeny na finále Plzeň, a zavzpomínejte tak i na předchozí ročníky. Hezkou zábavu.
1: Mediálním partnerem festivalu Finále je Hit Radio FM+.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
4: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
5: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
16: Hit Rádio FM+.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Oprášení Eiffel 65 a Blue Dabadi. Tohle je David Guetta, BB Rexa, tady je Hit Radio FM+. My jdeme mrknout na to, co se dá dneska podniknout. Kam vyrazit? Jestli máte hlad, možná chcete na véču něco, co uvaří někdo jiný, tak můžete vyrazit do plzeňského Prazdroje, protože až do 8 večer tam i dneska probíhá Burger Street Festival. A jestli máte radši sladký, tak to musíte zase do Varů. Tam totiž v Termálu probíhá čokoládový festival. Dneska až do 18 hodin, vyrazit pak můžete i zítra mezi 10 a 17 hodinou. No a na co se můžete těšit? Hele, čokoláda, pralinky, dezerty, to všechno můžete ochutnat, taky ukázky toho, jak se ta čokoláda vyrábí, soutěže a dokonce tam nechybí ani dětská zóna.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.

0: je srdcovka, jestli máte taky nějaký srdcovky, tak zase v úterý po 12. hodině vám je bude servírovat Jirka Belnář. Aiken a Lonely, posloucháte Hit Radio FM+. Mimochodem dneska v neděli můžete navštívit taky státní hrady a zámky úplně gratis a ačkoliv je to teprve po druhé, tak už je v tom za mě teda bordel. Ale pojďme trošičku čísel, hele, je to vlastně fajn akce, jo, když to bylo poprvé, tak třeba Lokecký hrad navštívilo dvakrát tolik lidí, než je běžný, to znamená 1400 návštěvníků běžně chodí okolo 700 za den, což je vlastně fajn, dneska můžete vyrazit taky, nicméně s největší pravděpodobností už prostě jako neseženete místo, protože je to plný. A teď ten bordel. Ono se to mělo konat první neděli v měsíci. Jo, já se koukám teda na kalendář, mám pocit, že je poslední neděle v měsíci, ale chápu, dobře, hele, svátek přidružený, tak se to jako hodí, to znamená, příští týden, až bude první neděle v měsíci, tak to nebude a mělo by to být teda podle logiky, pokud ji někdo zase jako nezmění, první listopadovou neděli, což je 1. listopadu, tak uvidíme, kdy to vlastně bude. Nicméně do konce roku by se to 100% ještě opakovat mělo. Kamarád, taky Huntrix, to pro vás chystám za chvilku.
1: Mami, prší, čus, půjdeme ven.
2: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
1: A vzala si ty s dinosaurama?
2: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
1: Hustý.
2: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Wellness Klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellnessklubplzeň.cz.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

trocha toho K-popu, Anthrax a Golden, tady je Hitradio FM+. Zdravíme, hezkou neděli. Za chviličku, 14. hodina, David Račák chystá taky aktuální zprávy. Mimochodem, pokud bych teď vyšel na ulici a zeptal se vás, co je zítra za státní svátek, věděli byste? Říkám si, že většina asi ví, že je volno a tím to tak jako končí. A asi by nevěděla úplně. Tak pro jistotu David nám to připomene ve zprávách. V souvislosti s tím taky fakt, že je zítra zavřeno ve všech obchodech, jenom večerky, ty malý budou fungovat. Tak rychle dneska ještě jeden den zavřeno, nedej bože. Teď pojedeme všichni hlady. Činasky 1970.

0: Tohle je Cher. 13.59 aktuálně na hodinách. Je s váma Hit Radio FM+. Hezkou neděli, my si jdeme dát další aktuální zprávy a sledujeme taky víkendovou dopravu. Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Mám tady informace z Příbramska, opatrně na výjezdu z Dobříše ve směru na Příbram. Tady máme hlášenou nehodu. Další komplikace pak čekejte ve směru z Příbramy na Jeruzalém. Tady máme hlášenou taky nehodu, tady je navíc na místě i záchranka. Další informace ze silnic, všude tam, kde nás posloucháte, tak ty čekáme na 720 870 237.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
3: www.pubec.cz.
5: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
0: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zítra si ve velkých obchodech nenakoupíme. Svátek svatého Václava, den české státnosti, patří mezi zákonem vyjmenované dny, kdy musí mít maloobchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Nehod na elektrokoloběžkách v Česku přibývá. Jen za první polovinu letošního roku při nich zemřeli 3 lidé. Jaká pravidla dodržovat pro bezpečnou jízdu, říká policejní preventistka Monika Šindlová.
11: Jezdit při pravém okraji vozovky, pokud je na silnici vyznačen cyklovkruh, tak by ho měli užít. Nesmí jezdit ani vedle sebe, do 18 let je povinná ochranná přilba, nesmí jezdit pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
0: Povinnou výbavou koloběžky je bílá odrazka vepředu, oranžové z boku a červená vzadu. Americký prezident Donald Trump oznámil schválení nových norem pro spotřebu aut, které rozvolní tuto regulaci. Podle něj to povede ke zlevnění automobilů. Mírnější normy budou znamenat menší tlak na americké automobilky pro zavádění elektrických pohonů. No a jediný neporažený tým v hokejové extralize Třinec bude v dnešním pátém kole hájit vedení v tabulce na ledě Liberce. Oceláři ještě nestratili ani bod. Naproti tomu bílí tygři v novém ročníku vyhráli jediný z dosavadních 4 zápasů a v tabulce jsou pod nimi pouze Olomouc a Vítkovice.
12: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Pondělí na západě Čech bude ve znamení sluníčka, stejně jako dneska. Teploty by měly být příjemný okolo 21 stupňů.
9: Hit Radio FM+.
0: Už jenom hočka, naše mobilní studio v Měšťanský besedě v Plzni na finále opět ožije. Budeme vysílat přímo tam, co teď ještě Aneta Langerová. Buďte s náma.

East 70, návrat v čase, tady je Hit Radio FM+. Hezkou neděli všem na západ Čech, pokud se chystáte na Šumavu, možná na houby, možná na vejlet, tak máme nový turistický cíl, protože po více jak roce se povedlo opravit kapli Andělů Páně, kterou najdete v obci Svojiše. Za tou opravou stojí spolek Výlav Šumava, taky Richard Brož, takhle na dálku zdravíme nahoru do kopců a jsme vlastně hrozně rádi, protože včera proběhlo slavnostní otevření, slavnostní vysvěcení, dokonce za účasti i Jiřího Stracha. Můžete se podívat klidně na sociální sítě, jak oprava téhle kapličky vlastně vypadala a jak to celý probíhalo. Co je na tom celým skvělý, nejenom, že zatím jako stojí spolek Výlav Šumava, ale do té opravy se vlastně zapojili dokonce i místní firmy z okolí. A spousta z nich darovala jako materiál zdarma, nebo prostě šli a makali na tom zdarma. Je to absolutně boží a je to důkaz toho, že když se lidi spojí, tak dokážou jako fakt velký věci. Tak budiš to nám všem ostatním tak trošičku inspirací. Za chviličku Linkin Park, no a teď Miley Cyrus. Let's go.

0: Linkin Park a taky Hit Radio FM Plus. Skvělou neděli, už je to 2 roky mimochodem, co si s náma Linkyně tak trošičku pohráli, protože než představili vlastně Emily novou zpěvačku, která měla tak nějak neúplně navázat na Chestera, tak na jejich stránkách se spustil odpočet. Všichni věděli, že se vlastně jako něco bude dít, jo. Ten odpočet směřoval k datu 28. srpna, kdy teda všichni čekali, co se stane. No a Linkin Park s tím jako trošičku, jak to říct slušně, víte co? Protože toho 28. srpna se ten odpočet pustil znova. Ale nakonec to stálo za to, protože Emily je prostě absolutně boží. A já jsem hrozně moc rád, že Linkyni jedou dál. Alan Walker, taky Rose a Bruno Mars, to všechno za chvilku.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
2: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
1: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
5: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzik.cz, kde se dozvíte víc.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Haló, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Kdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market. Profi oděvy Mrákov a stavebniny Kdyně. Tak přijďte hýtu.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
11: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Na konci září by tohle měli dát už i ti, kteří šli teď do první třídy. 1+1 a Reddy Kirken, tady je Hit Radio FM+. Minulej víkend mám pocit úplně všichni jako odpadli. Jo, minimálně tedy v mém okolí opravdu teploty, rýmy, kašlíčky. Tohle všechno bylo. Doufám, že teda nikdo už není tenhle víkend prodloužený, kdo by ještě chudák jako ležel v posteli. Nicméně během týdne jsme objevili jednu zásadní a důležitou zprávu, která mě překvapila. Chlapi to mají totiž tak, že když přijde rýmečka, ano, je to ta nejhorší smrtelná nemoc na světě, tohle všichni víme, ale zároveň ruku v ruce je to od přírody nastavený, že jakmile chlap jako cejtí tu rýmu a umírá, jo, a mozek říká, už tady asi dlouho nebudeš, tak má daleko větší chuť na sex. Je to prostě tím, že příroda říká, ano, může se stát, že už tu nebudeš, je třeba tady po sobě něco zanechat. Zajímavý, co? Tak klidně dejte vědět o věření v praxi. Kdybyste chtěli vědět, jak probíhá takovej sex s rýmou, tak to můžete vědět na mém Instagramu. Rada Jakub, mrkněte klidně tam, prosím vás, ale film pro dospělý to není. To říkám rovnou.

0: tady je Hit Radio FM+. Zdravíme, krásnou neděli, v Měšťanské besedě v Plzni pokračuje festival finále, filmový festival. I dneska po 15. hodině tam odtud budeme vysílat z našeho mobilního studia. Kačenka Skutková už je na místě. Kači, ahoj.
1: Ahoj, Kubí, jsem slyšet dobře?
0: Nádherně, úplně
1: tak
0: božsky.
1: Prosím, to mám radost.
0: Na koho se dneska po 15. můžeme těšit?
1: Konkrétně po 15. hned na dva hosty, konkrétně na Ivon Stolařovou a Pavla Hruboše, který jsou spojený s animovanou pohádkou Velrybí píseň. Mm-hmm. Ta byla dneska po obědě, dokonce byl potom i workshop pro dětičky a režisér Pavel Hruboš je jeden z mála českých animátorů, tak jsem zvědavá, co nám poví. To bude teda po té 15. hodině. Jasný. Potom nás čeká ještě v 16 hodin herec Ondřej Volejník, který je zase spojený s filmem Vyvolený. No a potom na závěr, v 17 hodin, se strašně těším na Helenu Třeštíkovou, která natáčela s Bárou Basikovou ten vyhlášený dokument Bára Basiková.
0: Hustý. To znamená, ty jsi to vlastně i práskla, že se na ten dokument jako chystáš dneska.
1: Jo,
0: tak já jsem hrozně zvědavej, jaký pak jako budeš mít z toho pocity. Doufám, že mi budeš vyprávět. Kačenko, moc děkuju. Zdravíme do Měšťanský besedy. Můžeš si dát ještě v klidu skleničku, než to všechno začne a nasát trošičku té atmosféry. A v 15 těšíme. Ano, ano, to jsem řekl záměrně. Hele, děkuji, zatím ahoj.
1: Ahoj.
0: No a když se připojíme právě do Měšťanský besedy, Poetika, Limp Bizkit, a nebo třeba Sigma.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.
17: Hit Radio. Všechno léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Sigma Paloma Fate, tady je Hit Radio FM+. Krásnou neděli, zdravíme všechny, hlavně teda sportovní nadšence. Jedna skvělá zpráva ze světa tenisu. Český tenistky totiž znovu vládnou světu. Ve finále poháru Billie Jean Kingový v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0. I o tom budou zprávy už za chviličku, tak trochu té radosti přidáme přesně v celou. Do té doby Atomic Kitten a teď taky Damiano Davide. Hezký odpoledne všem.

0: Je tam Kitten, krásné odpoledne, dáme si aktuální zprávy, jdeme taky na silnice. Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Špunt, dopravní špunt, aktuálně potkáte na D5 kvůli omezení na úrovni Heřmanovy Huti a Nejřan. Kolony aktuálně od stého až po 3. kilometr ve směru na Plzeň. Zdržení aktuálně okolo 15 minut. Tak s tím počítejte, pevný nervy do kolony. A kdyby cokoliv dalšího, 720 870 237, to je náš WhatsApp.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vynech lepek.
5: Otužuj se.
6: Berhořčík.
7: Zkus půst.
8: Víc bílkovin.
9: Méně cukru.
10: A adaptogeny.
11: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
14: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech velkých městech v České republice. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o více než 60%. Nejdražší jsou v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují okolo 900 tisíc korun. Nejlevnější garáže jsou v Ostravě. Rekonstrukce malého atletického stadionu na Strahově vyjde Prahu na zhruba 42 milionů korun. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav areálu. Co všechno tam vznikne, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
15: Cílem projektu je komplexní rekonstrukce stávajícího sportovního zařízení, včetně výměny povrchů atletického oválu a vnitřní travnaté plochy. Nově bude vybudován 4-metrový atletický ovál o šířce 8 drah. Nové technické sektory a také sektor pro vrch koulí.
14: Sportoviště tak bude splňovat podmínky i pro pořádání soutěží na mezinárodní úrovni. Od 1. ledna 2027 bude v Maďarsku zavedena nová 1% daň pro lidi s majetkem nad 1 miliardu forintů, tedy nad 67 milionů korun. V sobotu to oznámil premiér Péter Maďar s tím, že podmínky zdanění těch úplně nejbohatších lidí budou pravděpodobně ještě vyšší. No a české tenistky znovu vládnou světu. Ve finále poháru Billie Jean Kingové v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 a v týmové soutěži získali celkově 12. titul a první od roku 2018. Nejprve Karolína Muchová smetla Angelinu Kalininovou a poté Linda Nosková rozhodla výhrou nad Elinou Svitolinovou ve dvousetech. Gratulujeme!
16: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Krásně, sluníčko a teploty okolo 21 stupňů Celsia, tak to bude vypadat v pondělí na západě Čech.
12: Hit Radio FM Plus.
0: Hit Radio FM Plus je s váma už za chviličku, se vrátíme do Měšťanské besedy živě, budeme vysílat z finále Plzeň. Teď ještě Ella Henderson.

0: Hoši, vítejte, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, hezký odpoledne.
2: Dobrý den, hezké odpoledne.
0: My jsme v Plzni a mě zajímá, jaký vztah máte takhle k západu Čech a především k filmovému festivalu Finále. Jestli už jste tady byli, jak si to užíváte?
1: Já jsem původně z Chebu, takže k západu Čech mám jako blízko. Jezdili jsme sem na výlety s maminkou, se školou a teďka jsem se tady začala v posledním roce docela často objevovat, ať už to bylo natáčení filmu Někdo to rád v Plzni, nebo před prázdninama pojď sem na divadlo festival v Plzni a na Finále Plzeň jsem poprvé.
0: No tak to je paráda. No. A co pan režisér Finále a Plzeň?
2: Pro mě je to premiéra a doufám, že ne finále.
0: Aha.
2: A zároveň já jsem původem z Olomouce, takže to pro mě je část země, která je na druhé straně. Já jsem v Plzni, se přiznám, poprvé.
0: Poprvé jste v Plzni?
2: Ano, ano.
0: Tak to jsem tady ještě nikdy neměla hosta, který by řekl, že je v celý Plzni
2: štěstí,
0: pro mě.
2: Že se vám tady přiznávám, že jsem poprvé v Plzni a moc si to užívám právě s tou festivalovou atmosférou a filmem, s kterým tady jsem, takže je to moc příjemná kombinace a moc mě to těší.
0: Já jsem vás uvedla jako režiséra a slečnu herečku. Vy jste spojený s filmem nebo s animovanou pohádkou, vlastně Velrybí píseň, která byla dneska dopoledne, následoval workshop, protože Finále je i pro dětičky. Tak zasvětil byste nás, pane režisére, trošku do děje?
2: Tak je to příběh z podmořského světa o rodině Porkaků a vlastně je to takový příběh, který je trošku univerzální. Je to o té odvaze, o hledání sebe sama a najítí někde v koutku té duše té odvahy, kterou každý člověk potřebuje k tomu zdravému a hezkému životu. Takže myslím, že je to takové univerzální téma.
0: Ivon Stolařová dala hlas a tím pádem oživila jednu z postav. Přiblížíte nám, prosím, jaká postava to je, jaká byla vaše úloha?
1: Já jsem měla takovou malinkatou rybičku, která se objeví na začátku příběhu a ptá se, co vlastně ti Kebor, já to nikdy nemám vyslovit.
0: Máme tady pana režiséra.
1: Děkuju. A co vlastně dělají a díky tomu se posune ten příběh, že mi to vysvětlí moje maminka, kterou dabovala Andrejka Mohylová. Mm-hmm. Vlastně vaše Plzeňačka, ona je tady u vás v divadle.
0: Jo, je to tak, je to pravda. A vy jste teda i v dabingu jako doma?
1: Ne, tohle byla moje jedna z prvních příležitostí v dabingu a naopak bych se chtěla snažit do toho víc proplout, to bych to tak tematicky řekla. Ale já jsem dlouhý roky v Ostravě, tak to se dabing těžko dělal z Ostravy a teď jsem se přesunula do Prahy a jde to tak jako po krůčku dál a dál. Tak
0: my vám tím pádem budeme držet palce, děkujeme za krásný úvod. Na chviličku se vrátíme k muzice a pak budeme pokračovat. Teďka divokej byl.
3: Hit Radio FM Plus. Živě z mobilního studia.

0: a lásky nás tří.
1: Lásky nás tří, úplně jako u nás v besedě. Divoký byl dohrál na Hit Radio FM Plus a já vás zdravím z mobilního studia z festivalu Finále, kde jsme taky ve třech. Jsem s váma já, Katka Skutková, herečka Ivona Stolařová a režisér Pavel Hruboš. Jsem hrozně ráda, že jsou tady moji hosté se mnou a jsou tady kvůli pohádce Velrybí píseň. Je to animovaný příběh, který, jak jsem říkala, byl dneska na festivalu Finále, ale my už ho můžeme vidět, že jo?
2: Ano, můžeme, už je nějakou chvíli k vidění na Netflixu, takže pokud doma máte, tak budu rád, když si najdete chvíli s rodinou a mrknete na něj.
1: Pane režisére, já vás pořád uvádím jako režiséra, ale vy jste vlastně, asi bych řekla primárně, animátor, s tím, že v Česku je strašně málo animátorů. Jak je to možný, v čem spočívá ta velká řehole, nebo proč je vás tak jako šafránu?
2: Ano, zpětně viděno, jako Česko nebo Československo svého času byla animační velmoc, kde se hodně experimentovalo a hledal se způsob, jak nahlížet na animaci, takže máme jako velmi bohatou historii. No a ona, ta současná animace, je taková velmi světová, velmi v něčem jazykem univerzální, jak znáte Disneyho příběhy, DreamWorks a podobné. No a ne každému se chce do tady toho způsobu 3D animace, který my vlastně jakoby děláme, tak proto možná to nepřitahuje každého.
1: No a kdybyste se znovu měl rozhodnout, šel byste do toho znovu?
2: Určitě šel. Trochu nám do toho hází teď vidle AI, ale jinak je to velmi krásná práce, protože za tou animátorskou prací je ta práce s tou duší, s tím oživením toho neživého, a to je na tom fakt takové moc lákavé a pěkné.
1: Já věřím, že se pohádka Velrybí píseň bude všem líbit, jak už bylo řečeno, tak si klidně můžete pustit doma v obýváku. Jeden z hlasů propůjčila postavě Ivon Stolařová, což je herečka, která hrála ve filmu Někdo to rád v Plzni. Je to pravda?
3: Ano.
1: To znamená, že my to máte v Plzni hodně ráda. Pan režisér říkal, že je tady poprvé, tak co pak vy byste mu doporučila?
3: No určitě tu vaši věž na náměstí.
1: Bartoloměje.
3: Ano, ano, a spočítat schody a schválně, kolik jich napočítáte, protože z mojí zkušenosti vždycky napočítal jako každý jiný počet. A při premiéře Někdo to rád v Plzni, mi tady Plzňáci řekli, jaký počet to je. Já jsem si pamatovala z dětství něco jako 333, ale ono to je nějakých 100... Já, nevíte?
1: No, tak teďka to bude trapný, ale fakt nevím.
3: tak to nám musí napsat diváci.
1: Takhle posluchači. Máme nový krásný náměstí, už včera jsem tam posílala naše hvězdní hosty. Musíte se tam jít podívat a skutečně si tu věž vyšlápnout, když je tady pan režisér poprvý, že jo? Tak
3: ano, určitě.
1: Plzeňský, že to nepůjde.
2: Já beru schody po dvou. Takže to bude pro mě o to horší.
1: Proto počítání. Jsou ty počty jiný.
2: No, jo,
1: když jde někdo po dvou, tak to je zcela jasný. My jsme teďka trošičku odskočili od toho finále, ale já jsem chtěla říct, že slečna herečka Ivon Stolařová je prostě známou tváří. Můžete ji znát i díky tomuhle filmu, který máme prostě v Plzni rádi, že jo? Někdo to rád v Plzni, jasně, že je populární. Vy jste ale na finále i spojená se seriálem. Povězte nám ještě s jakým.
3: My tady zítra budeme mít minisérii pro OnePlay Record Woman, kde jsem, tuhle myslíte?
1: Ano, ano.
3: Ano. Kde jsem stvárnila Jarmilku a to je moje opravdu vysněná role. Já jsem si to strašně užila, měla jsem konečně jako postavu, nebo ne konečně, to jsem řekla špatně, ale tahle konkrétní postava mě velmi, velmi, velmi bavila a navíc to je krásná dobovka, úžasný kostýmy, který dělala Míša Horáková Hřejší a měla jsem, prosím, pěkně blondětý vlasy, takže
1: vás možná nepoznáváte.
3: Takže myslím, že určitě mě nepoznáte, moje mamka mě nepoznala.
1: Tak to je skvělý. Nám teďka třeba bude hrát Sia, konkrétně Kendrick Lamar a Sia a ta má hodně významný videoklip, kde má dokonce dvoubarevný vlasy, že jo?
3: Ano, ano.
1: Tak si dáme a pak budeme pokračovat.

0: Sia a Kendrick nám dohrávají na Hit Radio FM+. Já vás zase zdravím z besedy z filmového festivalu Finále, kde máme mobilní studio, herečku Ivon Stolařovou a pana režiséra Pavla Hruboše. Pojďme se ještě vrátit a naladit na animovaný film nebo pohádku Velrybí píseň. Vy jste právě spojený s festivalem Finále kvůli týhletý hezký pohádce. Tak je to sice animovaný příběh, je to o velrybách, laicky řečeno, jsou to keporkaci, ale chtěla jsem se zeptat, jestli je to i pro ty nejmenší, nebo komu byste to takhle doporučili? Už jsme říkali, že si to můžeme pustit i doma v obýváku.
1: Tak můžu říct jenom tak, jako já rychle řeknu svůj laický názor, a to je to, když jsem to viděla, tak já myslím, že to je opravdu pro každého. Já jsem si to potom pouštila i doma na Netflixu, je to nádherná pohádka, která jako pohladí úplně každýho. Nevím, jestli co na to pan režisér?
2: Pane režisér na to řekne, že určitě je to pro každého, je to jenom takové téma, které se vlastně dotýká života, takže se tam objevuje téma smrti, ale zároveň i s nějakou nadějí, a pro mě bylo hrozně moc důležité, aby ten film nesl to poselství té naděje, která s životem přichází, a člověk, když se ji snaží hledat a vidět, tak k němu přijde. Takže
0: tak ono často ty dětičky téma smrti neprožívají tolik jako dospělí, protože my dospělí už to máme spojený s nějakým určitým tabu. Ty dětičky v sobě ještě ta tabu témata nemají, že jo, a když se jim to hezky podá, což je jako skvělý, že existují příběhy, i třeba tenhle animovaný příběh, který je zasvětí do tohohle tématu, který prostě patří k životu, a někdo se jim to třeba bojí podat jinak.
2: Přesně tak, a já jsem si říkal, že je to příležitost, jak promluvat i o tématech, která právě můžou být ve společnosti, někdy jsou takové trochu tabu, a k životu, jak říkáte, patří. Je to život a smrt, zánik a vznik, takže mi to k tomu patřilo.
0: Jinak, kdybyste slyšeli povzdálí nějaký hluk, tak je to z toho důvodu, že mobilní studio vždycky stojí vedle koutku, kde jsou pohádky, takže okolo nás občas právě proběhne nějaký dítě, občas sem tam nějaký výskne, pískne, a nebo třeba pejsek, protože zrovna pan režisér přijel s chlupatým parťákem.
2: Mája, s Májou.
0: S Májou, s parťačkou, jasně. Já jsem totiž tady teďka byla tak u vytržení z chlupáče a z dětí, že jsem úplně zapomněla, na jakou otázku jsem se chtěla zeptat dál. To nevadí. Jo, už vím. Já mám totiž 3letou holčičku. Máme to ještě tak, že na velký pohádky nekoukáme, spíš na nějaký kratší jako pohádky, seriály, tak právě jestli je to i pro ty nejmladší, nejmenší, jestli to třeba zvládnou najednou.
2: Já myslím, že když u toho bude s maminkou, tak v tom případě jí může poskytnout to bezpečné prostředí a třeba i některé věci dovysvětlit a uklidnit, protože dřív nebo později se s těmi tématy bude setkávat, a když je bude poznávat v bezpečném prostředí, tak si myslím, že je to ideální příležitost.
0: Pojďme se vrátit k natáčení. Kolik je to let, co jste točili?
1: Co jsme točili?
0: Co vy jste propůjčila svůj hlas?
1: Kolik let? To je loňský listopad.
0: Takže to není ještě ani rok. Ano. To je dobrý. Já jsem právě nevěděla, jestli to třeba není 2 roky zpátky nebo takhle. Mm-hmm. Občas to tak bývá. Když jsme říkali, že ten film už je na Netflixu, že jo?
1: Ano.
0: Tak to taky může být už nějaký ten pátek zpátky. Je to necelý rok. Vzpomenete si třeba na nějakou veselou historku z natáčení, že byste nám řekli takzvanou podpultovku nějakou? Kdokoliv.
2: No, pro mě jsou ty nejvtipnější vzpomínky ta představa o filmu na začátku a ten výsledek, s kterým režisér nikdy není spokojený, takže to je, že trpím u každého sledování, co mohlo být lépe, co mohlo vypadat, jak jsem si představoval, a co byl výsledek. Takže já si u toho sledování nikdy neodpočinu.
0: To je hezký, že i takhle zpětně, kdyby člověk řekl, že už to z vás spadne, tak stejně, když si to pustíte, tak jste takový sebekritický.
2: No, tak to přichází s tou profesí, a zároveň ono je to i tak, že já tím, že je to animační práce, vím, kdo který záběr dělal, jak jsme na něm pracovali, a kdo co třeba nechal nedodělané nakonec, protože už se nestíhalo.
0: Rozumím.
2: Ale já doufám, že to není až tak na úkor kvality a běžný divák si toho nevšimne. To je taková ta profesní deformace.
0: Tak jo.
1: Rozhodně není. Můžu potvrdit.
0: Já vám pro tohle chvilku děkuju, za chvilku se vrátíme k muzice a pak budeme pokračovat.
3: Posloucháte živé vysílání Hitrádia FM Plus z mobilního studia.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
6: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
5: Když mobily?
6: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes, sir!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
11: Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
12: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
13: Farmapark Dobřany.
14: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
12: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.
15: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio FM Plus, filmový festival Finále a mobilní studio v Besedě jedou. Já tady mám stále pana režiséra Pavla Hruboše a slečnu herečku, kterou je Ivon Stolařová. Vy jste mi teďka i mezi písní, nebo jakoby zatím zahrála píseň, tak jsme si povídali o velrybí písni. Velrybí píseň je ta animovaná pohádka, která dneska běžela na finále. Potom jste měli debatu s dětma. Říkali jste, že to bylo skvělý, že děti mají často zajímavější a často náročnější otázky než dospělí. Tak jaký to bylo?
1: Já popravdě z toho mívám strach, protože se mě dítě zeptá na nějakou otázku, na kterou nebudu moci odpovědět, neboť o tom tématu ví víc než já. To je pro mě vždycky jako takové to je obava, s kterou na to pódium jdu, když jdu odpovídat dětským divákům. A dětský divák je skvělý i v tom, že je upřímný a nemá ještě takové ty vzorce toho, že by něco neříkal.
0: Zábrany.
1: Umí být upřímný, přesně tak, jo.
0: Tak na co se ptali třeba, co vás zaskočilo?
1: No, moc mě těší, že děti zajímá vůbec, jak se ten film vlastně animovaný dělá, co je na tom počátku, že to je scénář, že se, jak se dělají ty prostředí, že to dítě má takovou tu představu o tom, jak se dělá kreslí třeba, nebo dělá keramika, ale ten animovaný film je zastřený takovou trochu mlhou, kterou málo kdo ví a oni se ptají ty děti a to je na tom moc hezké, jak ty věci vznikají.
0: Jak si debatu užila slečna Stolařová?
2: No, právě jako, asi bych čekala, že to budou otázky, jak jsme to dubovali, nebo jak měníme hlas, to bych čekala, ale oni ty děti opravdu kladly dost náročné otázky, primárně tady na pana režiséra, animátora, takže já jsem jenom fascinovaně poslouchala, protože to byly věci, které jsem třeba ani sama nevěděla, takže já jsem se stala trochu posluchačem.
0: No my jsme se bavili o tom, že děti, když se pro něco nadchnou, tak ví skutečně víc informací než dospělí. Jo. Oni mají tu mozkovou kapacitu ještě jinde, že ukládá se jim to tam. A ještě navíc mají víc času na to bádání. A vy jste říkal, že se bojíte, že třeba přijde nějaký zoolog a zeptá se na něco spojeného s velrybí písní.
1: Přesně tak. A obzvláště těch nesrovnalostí, které vím, že v tom filmu jsou a nejsou dovysvětlené. No tak měl jsem tam otázky typu, jestli jsou ryby lechtivé například.
0: Aha.
1: A já jsem říkal, no, nebo vlastně tady jsme se zhodli, že pejsci jsou lechtiví, tak to by bylo, aby nebyli. Nebo proč ryby mrkají ve filmu, když ve skutečnosti nemrkají a
0: no,
1: podobné
0: jest.
1: Věci. Takže já jsem měl co teda vysvětlovat.
0: Tak to klobouk dolů, že jste to zvládl, protože všetečné otázky našich dětí jako umí být skutečně občas oříškem. Tak jo, já strašně děkuju, že jste tady se mnou byli. Popřeju vám, abyste si užili Plzeň obou, nebo oběma, protože pan režisér je tady prvně v Plzni. Tak co budete dělat?
1: Já půjdu venčit pejska a jak jsem se tady dozvěděl o té vaší věži, tak to vypadá, že se velmi rád projdu. A
0: už víme, že má 299 schodů, jo?
1: Takže se velmi těším.
0: Počítejte pečlivě. Co slečna Stolařová, vyrazíte i třeba na nějaký film, nebo co máte v plánu?
2: Ano, já dneska kouknu ještě na program, ještě jsem to nestihla a rozhodně se chystám vyrazit na film. Už jsem si dala procházku po Plzni, když jsem šla sem k vám a jsem tady s váma v Plzni do úterý.
0: Děkuji za čas, ať se vám daří.
2: Děkujeme taky.
1: Díky.
0: Jinak z programu je dneska hodně vyhlášená Bára Basiková, to je zpěvačka s velkým Z. Dokument začíná v 17:30 v Besedě, dokonce už se i přidávaly projekce například na pondělí a tak dále. A my si teďka dáme taky zpěvačku s velkým Z. Na Hit Radio FM Plus se totiž vracíme k muzice, teďka je tady Eva Farná. Neříkej, co se má...

0: Lady Gaga na Hit Radio FM+. Katka Skutková stále s vámi, protože filmový festival finále Plzeň je v plném proudu. A já už jsem vás před chviličkou lákala na Báru Basikovou, což je vyhlášený dokument, který začíná dneska v 17:30. S tím, že je to tak vyhlášený, že je skoro úplně plno na všech. Takže filmový festival přidává Báru Basikovou, a to na zítra 28.9. s tím, že se bude promítat v Domě hudby. No a protože jsou tady i další hodně oblíbený filmy, třeba Léčebný účinky sebeklamu, kde uvidíte našeho oblíbeného plzeňáka Martina Stránskýho, tak i s tyhle ty účinky sebeklamu uvidíte zítra taky v Domě hudby. Jo? No a co se týče té Báry Basikové, tak o tom si dneska popovídáme i s režisérkou Helenou Třeštíkovou po 17. hodině. Těšíme se!
1: Rádio FM Plus. Živě z mobilního studia. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Maxi.
4: Yeah. Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
6: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
7: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
8: Nápady, tipy, inspirace.
9: Šumava žije!
8: Šumava žije CZ.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kamaráta by má jen krásné odpoledne. Než se vrátíme zpátky do Měšťanské besedy, máme pro vás taky aktuální zprávy a vracíme se i na silnice. Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace, čekejte na Karlovarsku, na trase Loket Karlovy Vary máme hlášenou nehodu osobního auta a motorkáře, na místě aktuálně záchranné složky. Komplikace, čekejte taky na trase Planá Stříbro, a to v Serpentinách za Planou. Tady skončilo osobní auto ve Svodidlech. A pokud pojedete ze Stříbra směrem na Ostrov u Stříbra, tak tady je to taky nehoda osobního auta s motorkářem. Navíc D5 hlásí dneska komplikace ve směru z Rozvadova na Plzeň, se to štosuje na úrovni Heřmanovy huti, a to kvůli rekonstrukci, tak s tím taky počítejte. Další komplikace, tak ty nám hlašte WhatsApp 720 870 237.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zítra si ve velkých obchodech nenakoupíme. Svátek svatého Václava, den české státnosti, patří mezi zákonem vyjmenované dny, kdy musí mít malé obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Loni Češi odnesli do lékáren rekordních 770 tun léčiv, vytřídili téměř o 20 tun více než rok dříve. Část léčiv ale stále končí v běžném odpadu. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu proto připomíná projekt Nevyhazuj léky. Jak léky třídit, říká manažerka asociace Lenka Hýbl.
8: Stačí si zapamatovat 3 kroky. Zkontrolovat, zabalit a vrátit. Ideálně každého půl roku si projděte domácí lékárničku a nezapomeňte přitom ani na své rodiče nebo prarodiče. Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny.
0: Lékárna je pak zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci. Myslivci se u obce Očová ve střední části Slovenska podařilo v noci na kukuřičném poli natočit 26 medvědů najednou. Na podzim před zimním spánkem vyhledávají tyto šelmy vysoce kalorickou potravu a vytvářejí si energetické zásoby. Státní ochrana přírody už obyvatele varovala. No a český útočník Tomáš Hertl se v přípravě na NHL gólově prosadil ve druhém utkání za sebou, ale hokejisté Vegas prohráli se San Jose 2-4. Čistým kontem se v sobotním zápase Utahu s Colorédem blízkl brankář Karel Vejmelka. Mamut v Salt Lake City zvítězili brankami v první třetině 2-0.
9: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Sluníčko a teploty okolo 21 stupňů Celsia, tak to bude vypadat zítra tady u nás na západě Čech, tedy při pondělku.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Máme minutu po 16. hodině, s váma dál Kuba, za chviličku ale si slovo opět vezme Katka z Měšťanské besedy. Hit Radio. Pokračujeme totiž ve vysílání z finále Plzeň. No a než se Katka vrátí, tak ještě Jeleni, jediný co chci.
10: Víš, já ne-

0: Jelen dohrál na Hit Rádiu FM+. S váma je Katka Skutková a zdravím vás zase z mobilního studia, to znamená z Měšťanský besedy, kde každý rok vysíláme díky filmovému festivalu Finále Plzeň. K finále patří hvězdní hosté a já tady mám dalšího. Jsem hrozně ráda, že je tady se mnou herec Ondřej Volejník. Vítejte, hezký odpoledne, jak se máte?
1: Já vás zdravím, mám se výborně, děkuju.
0: Co vy a Plzeň, pokolikáte už jste tady?
1: Asi bych nespočítal pokolikátý, ale už jsem tu párkrát byl.
0: Pohodně, tím pádem. Vy jste říkal takhle jen, tak mezi songy, co jsme se chviličku bavili mimo éter, že znáte i plzeňská divadelní prkna, tak můžeme vás znát třeba z nějaký hry?
1: Ne, já tady přímo nehraju a ani jsem v historii jakoby nehrál, ale byl jsem tady párkrát na festivalu jako divák a párkrát

0: Jak figurám dalším tam pomáhá se dostat přes vodu, přes moře nebo přes vodu, že je vlastně převáží svojí loďkou. Není to role velká, ale byla docela pěkná.
1: To je hezký. Jinak já vím, že Vyvolený je historická absurdní komedie z dílny Tomáše Mělníka. Ten je totiž docela vyhlášený absurdními komediemi. Tak o čem film je? Pro koho je určený?
0: Já si myslím, že tady se dost těžko popisuje, o čem je, protože je to opravdu takový poměrně velký epos. Ale je to teda rozhodně záležitost, ten text, který, když jsem si přečetl ten scénář, tak jsem byl úplně u vytržení, protože nic podobného jsem ještě ani nečet, ani vlastně nedělal, ačkoliv je to teda podle klasiky, ale prostě scénář byl pro mě popravdě řečeno jako velký překvapení a když jsem si to přečetl, tak jsem si okamžitě říkal, že bych u toho chtěl být.
1: No a pojďme být trošku konkrétnější, jako v čem vás to takhle překvapilo a nadchlo zároveň?
0: Je to jazykem, který se tam používá, je to vlastně i ten velký příběh, který tam je, je to takovej ten klasický příběh od chudáka prostě až po papeže v tomto případě. A ten oblouk a ty figury jsou tam strašně zajímavý a myslím, že jako velmi netradiční tím pojetím a tím tou řečí a tím textem. No.
1: Festival Finále konkrétně film popisuje způsobem. Gregorius je hříšník, jeho rodiče byli také hříšníci a vůbec všichni v jeho světě hřeší a chce se stát rytířem, možná i papežem, prostě někým, kdo má ctnostné srdce. Ano. Vy jste říkal, že míří třeba až na toho papeže, tak myslíte, že to bude bavit širokou veřejnost?
0: Já si myslím, že by mohlo. Opravdu je to jako tvar poměrně nevídaný a myslím si, že přesto, že by se někomu ta synopse mohla zdát taková jako nepravděpodobná v tom, že by to mohlo být pro něj, tak rozhodně bych doporučoval se na to jít podívat. Já jsem to teda ještě neviděl, přiznám se, ale vzhledem k tomu, že jsem byl u toho, když se to točilo a že jsem četl ten scénář, tak si myslím, že si dokážu představit, jak to ve finále bude vypadat. Jsem na to dneska jako velmi zvědavý.
1: Vy jste součástí delegace tady v 17:30.
0: Ano, je to tak.
1: Super, tak jo, můžeme na to tady vyrazit dneska v 17:30 nebo v úterý. Teď si dáme Ray Daltona a pak budeme pokračovat. Lilia.

0: Ray Dalton dohrál na Hitradio FM+. My jsme stále v Besedě, kde živě vysíláme z filmového festivalu Finále a se mnou je tady stále pan herec Ondřej Volejník, který je spojený s filmem Vyvolený. Na ten můžete třeba dneska v 17:30. Vy jste prozradil, že jste ho ještě vůbec neviděl, takže dneska to bude úplně poprvé.
1: Dneska to bude poprvé, protože ten film ještě premiéru neměl, tak zatím jsou to předpremiéry. Jedna proběhla na festivalu v Karlových Varech, kde jsem nemohl být. A dneska už to konečně uvidím, no.
0: Jaký to je, když se vidíte, když vidíte film, kde svárňujete nějakou...
1: To já nevím osobu. Zatím ještě, jaký to bude, ale...
0: Ale tak víte, jaký to je koukat na sebe a vidět jakýkoliv jiný film předtím.
1: Já jsem dokonce pár filmů, v kterých jsem hrál, jsem neviděl třeba jako rok, než jsem se k ním dostal. Ne, že bych asi neměl odvahu, ale nějak prostě to nevycházelo a já, mi třeba lidi říkali, prostě je to bezvadný prostě, a já jsem říkal, no já jsem to ještě neviděl, a oni byli hrozně překvapený, že v tom hraju a neviděl jsem to. Takže já si to většinou nechávám jako na později.
0: A je to tak, že vy herci máte nějaký přednostní přístup k těm filmům, nebo prostě musíte počkat, až to bude na nějaký platformě třeba?
1: Já nevím, jak to mají ostatní herci, já většinou čekám, až je to prostě oficiálně uvedený. Takže...
0: To je hrozně zvláštní, že prostě jste v tomhle tom úplně obyčejný smrtelník.
1: Jo, myslím, že to je v pořádku. Tak někdy se dělají třeba nějaký projekce ještě, jako před, ale já myslím, že je docela běžný, že spousta lidí to vidí až na premiéře.
0: A jak to máte? Vy koukáte na sebe rád, nebo naopak se třeba bičujete, jste sebe kritický?
1: Ne, já v tomhle mám takový nějaký neutrální postoj, tak já většinou jako se snažím tu práci odvíst tak, jak si myslím, že by jako měla vypadat, a třeba i nějaký věci člověk vidí v nějakých kontrolních projekcích přímo při tom natáčení, tak zhruba vidí, jak něco dělal. Někdy je to docela dobrý se na sebe podívat, aby člověk, když tak rozuměl třeba připomínce od režiséra, nebo to dokázal, nebo to mohl udělat nějak jinak. Já s tím jako nemám úplně problém se na sebe dívat, ale zase úplně jako to nevyhledávám.
0: Povíte nám, kdo za další herce je vidět ve filmu Vyvolený?
1: Takhle. Já bych je vyjmenoval, ale on jich je tam poměrně dost, tak je tam třeba pan Donutil, který tam hraje, jako to vím, že tam hraje,
0: když
1: jsem ho ještě neviděl.
0: Jasně.
1: Pak je tam pan Uher, který hraje hlavní roli, a pak tam, no, hraje tam opravdu dost lidí, asi kdybych teďka vyjmenoval, tak bych na někoho zapomněl a to by mě asi mrzelo.
0: A kdo bude součástí vaší delegace? Víte, s kým se uvidíte?
1: Popravdě řečeno nevím.
0: Tak to bude překvapení pro vás.
1: Bude tam určitě pan režisér, bude tam někdo z produkce, ale nevím, kdo z kolegů herců tam bude.
0: A jak to máte takhle obecně na finále? Když přijedete na filmový festival, nebo nejenom na finále, ale nás zajímá ta Plzeň. Vidíte se tady prostě s kolegy a máte to jako třeba rodinnou záležitost, se dáme?
1: Já se přiznám, já nejsem úplně festivalama kovaný, takže tohle je v podstatě první festival, kde jsem jako delegát, takže protože mi to buď nevycházelo, anebo prostě to nebyl festivalový snímek, takže
0: takže
1: je to úplně
0: delegace.
1: Poprvé, no.
0: A třeba alespoň při nějaký debatě spojený s filmem jste byl, nebo vůbec ještě?
1: Myslím, že po jedné premiéře jsem byl, ale to už je poměrně dávno.
0: Tak to jsem hodně zvědavá, jak to na vás bude působit. Trošku mě mrzí teda, že vás tady mám před a ne po, ale na druhou stranu jsem samozřejmě ráda, ale zajímaly by mě dojmy, což člověk by řekl, že vás už skoro nic nepřekvapí a i vy budete zažívat prvenství.
1: Mě toho překvapuje spousta.
0: Tak jo, děkuji moc. Teďka se vrátíme k muzice, pak budeme pokračovat.

0: Máč nedělní odpoledne, s vámi Hit Radio FM+. V tuhle chvíli vysíláme živě z besedy, protože probíhá finále. Se mnou je tady herec Ondřej Volejník, který uvidí taky dnes poprvé v předpremiéře film Vyvolený. Povíte nám nějaké historky z natáčení.
1: No tak vzhledem k tomu, že, jak jsem řekl, tak se poměrně podstatná část týmí postavy pohybovala na vodě, na lodi, tak to se točilo na Velké Americe v Lomu, což je taková poměrně využívaná lokalita, protože to vypadá opravdu jak na Divokém západě trošičku. A bylo poměrně chladno a pamatuju si, ono to není až tak vtipný, akorát, aby si člověk dokázal představit, s čím člověk musí zápasit třeba, tak tam byla opravdu veslice, taková pramice a celou tu dobu, kdy ta režie byla poměrně přísná na rychlost pohybu té lodě a tak dále, což jsem samozřejmě musel odveslovat já, tak celou dobu jsem zápasil s tím, že to jedno veslo se permanentně uvolňovalo, zůstávalo mi v ruce, takže se ten záběr pak i několikrát opakoval, poměrně dost náročný jako nastavení kamera, tak podobně. Já jsem se snažil vždycky akorát všem vždycky vysvětlit, že to není tím, že já bych blbě vesloval, ale tím, že mi zůstává veslo v ruce, protože je špatně přidělal.
0: No a jinak jezdíte třeba na vodu, nebo takhle máte zkušenosti s lodí?
1: Jezdíval jsem na vodu, no tak přece jenom to veslování, ta veslice nebo ta pramice je trošku něco jiného, než když jedeš lekce na kánoji.
0: Takže to bylo náročný asi, jako fyzicky.
1: Ale jo, no tak jako
0: ruce.
1: Ještě s tím, že byla zima a byly tam historický kostýmy, tak to poměrně náročný.
0: Musíte mít
1: bylo
0: na sobě neopreny, že jo, a takhle
1: předpokládám. Ne.
0: Kdybyste spadl, tak prostě...
1: Tak se namočím.
0: Tak se prostě namočíte, je vám zima, nastydnete, ale máte smůlu.
1: S tím se nepočítalo, že popadáme z pramice.
0: Jo, tak to je super, to je dobře. Každopádně veslování dokáže být fakt náročný, kort ještě v zimě. Já si pamatuju, že když jsem byla snad poprvé na vodě, tak mě bolely ruce jako takovým způsobem, že jsem si musela snad vzít prášky. Tak neměl jste potom nějaký problém, že by se třeba měl...
1: Ne, já nevím. Mě byla poměrně zima, takže možná, že to zastřelo všechny ostatní problémy, které u toho vznikly.
0: To je pravda, říká se, že když vás něco bolí, jak se máte třeba praštit kladivem do kolena, tak, protože všechno ostatní najednou odezní. Tak jo, super. Vy jste spojený i s Loutkovým divadlem, tak na to se podíváme na Hit Radio FM Plus zase za chvíli.
2: Hit Radio FM Plus. Živě z mobilního studia.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Taky už se těšíte na zimu? První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
8: Nemůžete se dočkat.
7: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
9: Mami, já potřebuju novou bundu.
10: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
9: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
10: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
9: Tak to beru!
10: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej.
7: poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Činasky stejně jako já na Hitrádiu FM+. Já doufám, že jste na tom stejně jako já, protože já sám báječně. Filmový festival finále, beseda, tady je krásně, je tady spoustu vězných hostů, je tady strašně moc filmů, dokonce už se musí i předávat projekce, protože jste vyprodali, obsadili spoustu filmů a tím pádem jsem hrozně ráda, že tady mám stále herce, který bude součástí dnešní delegace k filmu Vyvolený. Je to Ondřej Volejník s tím, že já už jsem říkala, že je spojený i s Loutkovým divadlem. A my máme v Plzni rádi loutky. Máme tady Hurwaize, letos slaví tu stovku. Povězte, jak jste spojený s Loutkovým divadlem?
1: Já jsem býval spojený s Loutkovým divadlem takový kratší období své herecké kariéry, kde jsem vlastně byl v souboru Loutkovýho divadla na Kladně. A dokonce na Skupovce jsme, myslím, s jedním kouskem byli, myslím, že to byl dobyvatel, což byl takovej příběh o španělských dobyvatelích v Jižní Americe.
0: Dneska to není ale o loutkách, dneska je to o té absurdní komedii Vyvolený. Za hodinku zhruba to máme možnost vidět a mě zajímá, jak se mimo to, že jste součástí delegace, užijete a užíváte finále.
1: Jo, já jsem tady zatím krátce a já si to užívám docela dobře.
0: Děkuji. Máte to tak, že přijdete a vidíte tamhle kamaráda, tamhle dalšího hvězdního hosta, protože v Plzni jich bývá spoustu.
1: Zatím jsem to opravdu krátce, takže jsem zatím na nikoho, koho znám, nenarazil, ale myslím, že k tomu dojde. Myslím, že jsem se dokonce i dočet někde, že tady bude pár lidí, který znám velmi dobře.
0: Tak super. Pro ty, co to nezaznamenali nebo neslyšeli, tak připomínám, že herec Ondřej Volejník je dneska poprvé součástí debaty a součástí delegace nejenom na filmovém festivalu v Plzni, což mi připadá hrozně zajímavý. Věřím a doufám, že vás uvidím alespoň chviličku potom. Zajímalo by mě, jaký to pro vás bude. A tím pádem už vás propustím, abyste všechno stihl a děkuju strašně moc za čas. Bylo to s váma moc milý.
1: Bavte Já moc děkuju.
0: Se. Bavte se, užijte si Plzeň.
1: Díky, děkuju moc.
0: My se teďka vracíme na Hitrádiu FM Plus k muzice, ale potom na vás čeká další vzácný host. Teďka je tady Niko Santos.

0: Chasing Cars dohrálo na Hit Radio FM+. Já vás zdravím z Měšenský Vesely, kde vysíláme z filmového festivalu Finále. A my jsme samozřejmě Hit Radiovej velký tým, jo? Vy nás slyšíte jenom doslova hrstku, ale jak už to tak bývá, tak je nás na to víc. A teďka je u mě Janička, která je součástí našeho obchodního týmu a která se mnou pravidelně řeší hosty na finále a tak dále. A která hlavně ví, na co jít, protože to je ta holka, která nevysílá, která má čas chodit na filmy. Víte, Janičko, ahoj.
1: No, ahoj. No je to tak, no.
0: No je to tak. A já jí říkám, kolik už jsi viděla filmů? A máma mi říká, snad 8?
1: Je jich 7, promiň, já jsem se přepočítala, je jich 7.
0: Ale... Stejně o 7 víc než já. Dneska jdu na to Basikovou za hodinu, těším se na ní.
1: A já ti ji strašně přeju, protože je fakt skvělá.
0: Už jsi viděla Basikovou, jo?
1: Já jsem ji viděla v Litomyšli.
0: No tak to je úžasný, ale pojďme se vrátit k finále. Ty jsi byla na 7 filmech, řekni mi, jaký tě oslovil tak, že by si nás na něj poslala?
1: No, to je hrozně těžký, ono je jich víc, protože každý ten film je o něčem jiným.
0: Tak jich řekni víc.
1: Řeknu. Zajímavý samozřejmě Nepela, že jo, ta jasn ze 70. let, kdy vlastně ten děj se odehrává vlastně na ledě a Nepela náš fantastický krasobruslař. Žil tak, jak žil a celý ten jeho příběh je tam. Potom se mi teda líbilo i Padlé ovoce. A to je zase z Barmy, takže život žen v Barmě, jak chodí do fabriky.
0: Hodně zajímavý.
1: Pak, co jsem ještě viděla, samozřejmě Pramen.
0: No jasně, já jsem si říkala Pramen, my jsme se o něm včera bavili s Aňou Geislerovou, která byla taky hostem vysílání a říkali jsme těžký téma, taky Československo, sterilizace romských žen, ale stojí za zhlídnutí, je to téma, o kterém se zase tak nemluví a Pramen se ještě dá vidět a to, bacha. 29.9. odpoledne, protože ono už pár projekcí bylo. Tak já jsem si myslela, jestli už mi to neuniklo, ale v úterý odpoledne ještě stále můžeme vyrazit. Takže tam se například chystám já. Janičko, děkujeme ti za další tipy, my se na to podíváme. Vy taky mrkněte na web filmového festivalu Finále a hlídejte i sociální sítě, protože tam je vidět, co je novýho, sem tam se přidává projekce a hlavně tam vidíte i, co za hvězdní hosty přijede. Za chviličku bude součástí vysílání třeba Helena Třešníková. Tak se těšíme, hezkou neděli. Hit Radio FM+, živě z mobilního

0: Shakira, Burna Boy a Die Die, posloucháte Hit Radio FM+. Po zprávách se opět vrátíme do měšťanské besedy. Teď si dáme ještě dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, bohužel nedělní odpoledne, je ve znamení vážných nehod. D5 ve směru z Rozvadova na Plzeň, 138. kilometr. Tady by měla být dálnice uzavřená po nehodě. Nehodu na D5 se pak potkáte ve směru na Rozvadov na 89. kilometru. Opatrně taky na Varsku, Toužim, Plzeňská ulice, je to průtah, hlásí nehodu osobního auta do zábradlí. Bouralo se taky na trase Plana Černošín v Serpentinách. Osobák tady skončil ve svodidlech a přidám k tomu ještě taky nehodu mezi Stříbrem a Ostrovem u Stříbra. Tady je to nehoda osobáku s motorkářem. Opatrně taky v Berouně. Pražská ulice hlásí nehodu motorkáře s osobním autem a na Berounsku zůstáváme mezi obcemi Korno a Tobolka. Opatrně, tady běhá kráva po silnici. Další komplikace nám hlašte. Náš WhatsApp 720 870 237.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od soboty do Česka proudí teplý vzduch od jihozápadu. Díky tomu budou teploty v nadcházejících dnech stoupat až k letním 25 stupňům Celsia a mělo by být i slunečno. Babí léto by mělo vydržet minimálně do příštího víkendu. Český Krumlov se chystá na festival vína. Jeho 14. ročník začne 2. října a až do 21. listopadu nabídne více než 25 zážitkových programů. Co všechno bude součástí akce, ví mluvčí radnice Petra Nestávalová.
8: Degustace, gastronomie, jazz, následovat budou tematické večery s českými i zahraničními víny, vinařskými osobnostmi a špičkovými šéfkuchaři. Tradičním bodem programu potom bude 11. listopadu příjezd svatého Martina na náměstí Svornosti a otevření prvních mladých vín.
0: Festival vína vyvrcholí v Českém Krumlově 21. listopadu zámeckou slavností vína. Slovenský premiér Robert Fico po roce a čtvrt opět řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Závazky vyplývající z členství v Severoatlantické alianci, do které země vstoupila v roce 2004, ale Bratislava podle něj dodrží. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou ve dvou setech.
9: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: A přidáme k tomu ještě taky počasí, teď aktuálně teploty okolo 20, zítra dokonce 21, možná i 22 stupňů Celsia a k tomu sluníčko.
6: Hit Radio FM+.
0: Posloucháte Hit Radio FM+, krásnou neděli všem na západ Čech, my se za chviličku vrátíme na festival finále.

Ana na Klap na Hit Rádiu FM Plus a já vás zase zdravím z Měšťanský besedy z filmového festivalu Finále. Když se řekne Třeštík nebo Třeštíková, všichni si někoho představí. To je jméno, který se u nás skloňuje

0: atmosféra, příjemně diváci.
1: Potvrzuju, doporučuju, mrkněte na web a vyberte si jakýkoliv film. Máme tady i bohatý doprovodný program a často je součástí projekce delegace. Vy jste právě dnes součástí delegace, a to k filmu, k dokumentu Bára Basiková. O čem asi bude ten film?
0: O čem asi bude? No, tak je to 50 let života Báry Basikové v jednom filmu.
1: Jak dlouho jste natáčeli?
0: Já jsem točila 30 let. A 20 let jsou archivy, které jsme použili, takže ve výsledku je to tedy těch 50 let dohromady.
1: Vzpomenete si ještě na nějakou prvotní myšlenku právě na to natáčení nebo na to, že se vytvoří takhle velký dokument? Jak to začalo?
0: No tak my jsme se s Bárou setkali, když jsem šla na představení Jesus Christ Superstar a říkala jsem jí, že bych o ní ráda točila časozběrný projekt, tehdy jsme se domlouvali na 5 let. Ona řekla, že ano, točili jsme 5 let, vzniknul film. A potom jsem měla takový docela štěstí, že jsem se dala dohromady s producentskou společností Negativ a dohodli jsme se, že budeme v tom příběhu Báry Basikové pokračovat, tak jsme točili dál. No a vzniknul z toho vlastně tento celovečerní film.
1: Je tak hrozně populární, že se musela i přidávat projekce, konkrétně na zítra, a diváci ho uvidí v Domě hudby. Jaký vy máte pocit z toho výsledku?
0: No tak, jaksi divácké ohlasy jsou dobré, to víte, když to dlouhou dobu točíte, dlouhou dobu stříháte, tak si vždycky říkáte, co diváci, jak budou reagovat, tak zatím mám pocit, že celkem to odpovídá mým přáním, no, to, jak diváci reagují.
1: Vy jste vlastně Helena Štěstíková. Jaká byla konkrétně vaše role? Já samozřejmě vím, že jste režisérkou, ale co to v časozběrném, takhle hodně dlouhou dobu časozběrném dokumentu znamená, jako být režisérkou? To jednou za čas se zavoláte, řeknete si, dneska si něco povíme, nebo jak je to v praxi?
0: Tak my jsme byli tak víceméně pořád v kontaktu a vždycky, když se něco zajímavého dělo, tak jsme se dohodli, Báro, my přijdeme, přišli jsme, natočili jsme, materiál se skládal, schraňoval se. No a pak přišla ta chvíle, kdy jsme si řekli, že teda už projekt dokončíme, šli jsme do střižny a pracovali jsme na tom asi rok.
1: To je skvělý, že za ty desítky let se hodně posunula i ta technologie. To znamená, že vy jste kdysi natáčeli na něco úplně jiného,
0: no,
1: než
0: jasně,
1: teďka, že jo?
0: No tak ty technologie vlastně na tomhletom filmu bylo snad všechny, které za tu dobu se používaly, takže potom to technické zpracování dalo samozřejmě dost práce, protože se to muselo nějak sjednotit ty různé formáty, tak to kolegové, kameraman a zvukař si teda užili.
1: Za chviličku budeme pokračovat, ale teďka si Báru Basikovou užijeme i na Hitrádiu FM+, protože je tady Soumrak bohu.
2: Hitrádio FM+, živě z mobilního studia.

0: Pouštěte si Báru Basíkovou na Hitrádiu FM Plus? Věřím, že jo, tohle byl Soumrak Bohu a já tady mám Helenu Třeštíkovou, protože Báru Basíkovou za chviličku uvidíme v kině v Měšťanské besedě na filmovém festivalu Finále. Točilo se desítky let. Nebude vám to teďka chybět?
1: No, tak třeba se dohodneme, že budeme pokračovat, nevím. To ještě jsme nevyřešili tento problém, ale tak já jsem zvyklá točit různé časozběrné projekty a když skončí, tak se pak rozhoduju, co dál.
0: Chtěla bych upozornit na to, že možná slyšíte v povzdálí hluk. Já doufám, že mě paní Helena, která sedí kousíček pár centimetrů ode mě, ale že mě slyší, protože ono je teďka v besedě doslova slyšet, kolik lidí jde na dokument Bára Basíková. On začíná za chviličku, přesně za 15 minut o patrovej, než jsme my. A jinak je tady celkem klid v tom sále, kde vysíláme. Jo, jsou tady ty večerníčky, jsem tam nějaký dítko, ale že by se sem nahrnulo tolik lidí, tak doslova je vidět, slyšet a cítit, jaký úspěch má už dopředu ten dokument. No. Nás potom čeká i debata, že jo?
1: Ano, ano, po filmu bude debata.
0: Kde měl premiéru? Ve Varech?
1: Ten film měl premiéru na Karlovarském filmovém festivalu a potom byla premiéra 9.9. v Praze v Lucerně a od 17. září je film v kine.
0: Jasně. A zatím jsou ty ohlasy skvělý, pozitivní? Říkala jsi, že jste celkem spokojená?
1: Jo, jo, no tak zatím ohlasy jsou dobrý, návštěvnost je dobrá, takže zatím jsem spokojená.
0: Vy jste točila s Bárou Basíkovou prakticky půl jejího života. Jaký vidíte vy?
1: To se dá hrozně těžko říct v nějakým krátkým vstupu, ale já si velmi cením její otevřenosti a autenticity, což je pro dokument důležitý, že se nikdy nestylizovala před kamerou, nedělala ze sebe někoho jiného, vždycky velmi pravdivě a otevřeně vyprávěla o svém životě, o svých aktuálních jaksi problémech, o situaci, v jaký se ocitá, a tím bych řekla, že je dost jedinečná, že v té její branži, nevím, jestli by někdo jiný by byl ochoten takhle na sebe říct všechno.
0: Máme 17.17, já mám ještě asi tak triliardu otázek, ale vy zahajujete film a jak jsem říkala, je to dokonce v jiném patře. To znamená, že vás asi budu muset propustit, my jsme se o tom bavili před chviličkou, že byste byla ráda, abyste tam byla včas, my tam musíte být dřív, že jo? Jak to vůbec probíhá takhle delegace? Musíte tam být o hodně dřív?
1: Jestli musím být...
0: Když jste jako součástí delegace, tak musíte být asi třeba o 10 minut dřív na místě.
1: No tak musíme tam být o něco dřív, jasně, už tady paní producentka na mě mávala, abych věděla, že tady je a že musíme se zhluknout a jít.
0: V tom případě se s vámi loučím, ale já osobně jenom na pár minut, já vám za chviličku budu v patách, protože si ten dokument taky nenechám ujít. Naším hostem byla režisérka Helena Třeštíková. Děkuji i za tuhle chviličku. Moc si toho vážíme.
1: Děkuji, doufám, že se vám to bude líbit.
0: Teď se vracíme k muzice. Hezký odpoledne.
2: Hit Radio FM Plus. Živě z mobilního studia.

0: Čapku, ví, slyšíš mě?
1: Parádní odpoledne.
0: Hezký odpoledne s vámi, Hit Radio FM+. My teďka vysíláme, já jsme slyšet s Kubím, ale přitom jsme každý úplně někde jinde. Já mám totiž mobilní studio, živě vysílám z Besedy, kde je finále, filmový festival, a Kubí je v našem klasickém studiu. A přitom jsme takhle jako parťáci, nikdo by to nepoznal, viď?
1: Je to tak vlastně, člověk by to vůbec nepoznal, že tu nejsme spolu. Musím říct teda, že ti to závidím, protože kor paní Třeštíková teďko nakonec byla absolutně famózní a je slyšet ta síla toho dokumentu. Už jenom z té atmosféry, která v té Besedě momentálně teda jako panuje.
0: Jo, je tady fakt narváno, je cítit, že každou chvíli začíná něco velkého a já se tím pádem musím rozloučit, protože ani já si to nenechám ujít. Dneska mi to, promiňte, ale snad mě pochopíte, že dokument Báry Basikový prostě musím vidět.
1: Ano, hele, my tě to schvalujeme, naopak se těšíme na to, co nám povíš ty, až ten dokument uvidíš.
0: Ještě jednou připomínám, že se přidala projekce na zítra, jo?
1: Skvělý, takže kdybyste to náhodou dneska nestihli, jakože předpokládám, že dneska už je plno a vyprodáno a začíná to za pár minut, tak moc šance není. Zítra v 17 hodin, říkám to správně.
0: Já nevím, Kubi, já už jsem zbalená, už chci jít. Já už jsem zavřený
1: utíkej,
0: ten program.
1: Kačenko, utíkej, kdybyste chtěli vy ostatní, co nás posloucháte, tak finále Plzeň, kompletní program, včetně toho.
0: Ale jo, asi je takhle prostě ve druhý půlce odpoledne, je to v domě hudby. Tak jo, díky.
1: Moc děkuju, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: No a my se vracíme sem zpátky do našeho klasického studia, za chviličku Alex Warren a taky dáme Linkin Park.
2: Musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj Richarde, pravidelně nám nosíš do éteru zajímavosti ze světa zážitků, takže co to bude dneska?
4: Ahoj Kubo, ahoj všichni. No, já jsem si říkal, že bych asi chtěl být první, kdo letos tady v éteru řekne to zakázané slovo.
3: Ne, ježiš, asi by.
4: Ale já mám k tomu důvod.
3: No, teď je září.
4: Je to pro dobro všech.
3: No tak dobře, já tě to za náma.
4: Blížej se Vánoce.
3: No!
4: Ale vždycky se blížej Vánoce, prosím tě. Jenom teď je dobrý si na to vzpomenout, protože můžete ještě v klidu všechno naplánovat a třeba se jít podívat na Slevomat a zjistit, že teď jsou v mega slevě fotoprodukty. To jsou fotoknihy, fotokalendáře, fotoobrazy z vlastních fotek. To jsou skvělý dárky prostě, hmatatelný vzpomínky.
3: A tak je fakt, že když si teď koupím fotoknihu, fotokalendář, začnu dávat dohromady ty všechny fotky. Možná poprvé v životě nebudu mít nervy, že mi to nestihnou vytisknout a potom poslat.
4: No, přesně. Teď zase to slovo dlouho neuslyšíte v klidu, ale chtěl jsem to vytáhnout v zájmu pohody, protože ten klid, kdy na začátku prosince máte přichystanou většinu dárků, to musíte zažít.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Vynech lepek.
11: Otužuj se.
12: Ber hořčík.
13: Zkus půst.
14: Víc bílkovin.
15: Méně cukru.
16: A adaptogeny.
17: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: Hit Radio FM+. Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Varen, tady je Hit Radio FM+, který dneska živě vysílalo z Měšťanské besedy v Plzni v rámci festivalu filmu Finále Plzeň. Kačenka už nám utekla na dokumentární film o Báře Basikový, tak jsem opravdu zvědavý, co teda bude nakonec povídat. Nicméně já jsem ještě koukna doprovodný program, který nás dneska čeká, protože hodně jako poslední dobou frčí hospodský kvízy, tak dneska můžete vyrazit na takovou obdobu, dá se říct, na filmový kvíz, který je o 19 hodin v univerzitní kavárně Družba. Vstupný je teda 50 korun, ale to stopro nevadí, naopak, pokud patříte mezi milovníky kvízu, tak tam stopro musíte bejt. No a večer se bude pokračovat. Lokál DJs to rozjedou od 8 večer přímo v kavárně Beseda 1901. Takže taková afterparty na nedělní večer jako dělaná. No a já posílám taky další skvělý hity. Poetika Půlnoc, to pro vás budu mít už za chviličku. Tohle je Mel C. Krásnou neděli.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Coldplay a Little Sims. Hit Radio FM Plus je s váma a krásnou neděli. Zítra ještě pondělí, zítra volno, státní svátek, svatý Václav, všem Vaškům taky všechno nejlepší, teda už takhle předčasně. No a já se loučím s 18. hodinou ještě taky David Račák, ten nám připomene ve zprávách, že zítra je zavřeno, takže mrkněte, jestli máte rohlíky na snídani a jestli ne, tak rychle upalujte ještě do nějakého krámu to koupit, protože známe to, panika, jo, jeden den zavřeno, konec světa. Mějte se parádně, užijte si ještě zítřejší den, no a v úterý odpoledne v rámci Divokýho západu se zase budu těšit. Do té doby, do 18. ještě Mika, nebo taky David Koller.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
3: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Luxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
4: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv luxes.jobs.cz. Luxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Luxes. 2X a 2S.
5: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
6: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
7: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
8: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
9: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zítra si ve velkých obchodech nenakoupíme. Svátek svatého Václava, den české státnosti, patří mezi zákonem výjmenované dny, kdy musí mít malé obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Cestovní ruch je důležitou součástí české ekonomiky. Jeho význam připomene Světový den cestovního ruchu, který letos připadá na tuto neděli. Podle ředitelky Czech Tourism Terezy Hofmanové je důležité odvětví dál rozvíjet.
7: Potenciál cestovního ruchu si v agentuře Czech Tourism plně uvědomujeme a pracujeme s ním v naší strategii na období 2026 až 2030. Chceme, aby hosté zůstávali déle, poznávali celé Česko a přijížděli také mimo hlavní sezónu.
6: Delší pobyty a rovnoměrnější rozložení návštěvnosti přináší větší užitek místním podnikatelům, komunitám i lidem, kteří v regionech žijí. České tenistky znovu vládnou světu. Ve finále poháru Billie Jean Kingové v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 a v týmové soutěži získali celkově 12. titul a první od roku 2018. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude slunečno, většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 1000 metrech kolem 16.
8: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
5: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: Západ Čech má svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Od Šumavy po Krušné hory. Od Klatov po Vary. Hit Radio FM+. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Zítra má.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Mami, prší, co spademe ven?
4: Hned jak přijde balík z V-Martu. Objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
3: A ty s dinosaurama?
4: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
3: Hustý.
4: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Hit Radio FM+.
6: Zlepši si náladu.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Naděje, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitrádia FM Plus 720 870 237. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
1: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. Zhubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady na
2: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
2: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
3: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Radio.

zlepši si náladu.

0: Rádio FM+.
1: Let's get it started in here.

0: hit rádio FM+.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.